0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozfláká se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodowska.
1: No?
0: Rock Radio. Konec legend.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
3: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský nok.
2: Já ti dám život! To je tím, s kým se táháš! S nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No to jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mohli barát. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Víte to blbý. Tak se dělo, otočte.
3: Sedněte se dělo, sedněte pomalu.
1: No, lid moc se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, lid mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima.
3: Půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Slušná muzika.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz.
1: Ty jsi pěkný dezolát,

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Matrace za hubičku CZ.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí, jednání budou pokračovat. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na které se lidé virem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titulu hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska nás čeká pronědlivá, přechodně velká oblačnost s přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečně taky bouřkami. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přeháňky dokonce sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 12 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 14.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, tak vám přejeme šťastnou cestu.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Žužový úterní ráno vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: 3 minuty po 6. v úterý 12. května. Je to, přátelé, tady náš vlastní Terminátor Rock Radio je zpátky. Anabel se vrátila.
8: I'm back.
7: Počkej, jsi byla, jak Jackson, ten zpíval svým, jo. I'm back.
8: Jo, něco, počkej, co on tam zpívá? You know, I'm black.
7: Ne, asi.
8: Chudák, tak Jacksona nemáme nastudovaný, jo, tak on už pak moc černej nebyl.
7: On se pak vybělil trošku, nebo byl nemocný. No prosím tě, ale ty už jsi zdravá.
8: No tak zdravá je silný slovo, přijdu si, že mě přel nákladák na plochu a třikrát zacouval, ale tak znáš to, mám se blbě, ale dobře to snáším, jak já říkám.
7: Jo, je ti dobře, ale máš se špatně.
8: Má, přesně,
7: výborně.
8: To je skvělý naprosto. Ano, tak to přesně.
7: No tak v tom případě doufám, že celý ráno se ponese ve stejném duchu, že se budeme mít dobře a bude nám špatně.
8: Tak takhle je to každé ráno.
7: Tak si dáme Midnight Oil.

0: One more minute, ještě jednu minutu, to si říkám každý ráno, když vstávám sem. My máme 6 hodin 12 minut, tohle byly Hardcore Superstar. No a teď je zase na čase si něco rozdat. Každá žena někdy potřebuje trošku zalejt svoji zahrádku, pořádně zrejt a taky posekat, že? A přesně k tomu tady dneska opět máme něco pro domácí zahradníky. Praktickou benzínovou sekačku Fieldman, kterou nám do rozdávačky věnovala firma Fieldman. Stroje do dílny wow. I na zahradu, který zakoupíte na webu Fieldman psáno s dvěma n.cz. No a praktická benzínová sekačka Fieldman FZR 4006/80B je EPSní zařízení, protože má lehkou konstrukci, spolehlivý čtyřtaktní motor Rato, který zajišťuje snadnou manipulaci, efektivní sečení a navíc si tu výšku sečení nastavíte do třech úrovní, čili buď úplně u země, anebo půl kiláku nad barákem.
1: Tyjo, já jsem z těch informací mám zavařený mozek. Víš, že jsem po narkóze, že mi to moc nemyslí, si to řek tolik.
0: Já se ti strašně omlouvám, tak já to zopakuju.
1: Ne, prosím
0: Fieldman
1: tě,
0: rozdává
1: ne.
0: Sekačku.
1: To je jednodušší verzáno, přátelé. Máme tady krásnou multifunkční sekačku ve třech úrovních, takže můžete mít buď úplně golfovej trávníček, anebo ho nechat trošku takovou vyšší buš.
0: Čupřinku.
1: Ano, takovou pěknou bušičku. No, každopádně si klasicky pište Instagram, Facebook, přepište telefonní číslo a po půl deváté jednoho z vás obdarujeme.
0: Takže mobily do ručky, napište nám.
1: Ještě a... ne.
0: Ještě ne?
1: A až později. Předbíháš, táto.
0: To je no dobré. Musí nám napsat.
1: teď jo, ano. Mobil si vemte do ruky, abyste nám napsali a po půl devátý zvedejte telefon.
0: No a teď už si dáme další muziku. Evanescence, Going Under, jít dolů. Do sklepa.
1: Já bych šla. No.

0: kulendárium.
1: Tu byla Tanka za námi, 6.21, Rajka právě před námi a my se jdeme podívat, kdo co slaví. Svátek má dneska Pankrác, případně Všebor a nebo Vsevolod, takže všem Pankrácům přejem všechno nejlepší, doufáme, že dneska dostanou kucí vycházky, nějaký u vás tam.
2: Oni neslaví se Servácem a Bonifácem, já nevím, že mají všechno pohromadě.
1: Každopádně zdravíme na Pankrác, no a ty jsi měla ještě nějaký přání tady.
2: Ano, dneska slaví nejdůležitější člověk v mém životě a to je moje krásná holčička Lily. Janka, takže všechno nejlepší vláčku, už se mi tady z toho chce brečet od rána, asi mám nějaký ty hormony.
1: Milá Lilianko, přejeme ti všechno nejlepší za celý rok rádio, tvoje maminka tady má návaly breku a emocí, takže ta to řekla takhle hezky, každopádně si užij svoje narozeniny.
2: Ano, ona stejně spí tak do 11, ale dneska má školu, dneska by nemusela tak dlouho a taky to pošleme.
1: Pojďme na narozeninovce. Další 78 let by dneska oslavil český skladatel, muzikant, hudební producent Ivan Král, který pracoval s lidmi jako Lucie, Miágáš, Dorp, Alice, Walk Chokajs, Patti Smith, Blondie nebo Iggy Pop. Krásný.
2: Mimo jiné byl to kamarád mojí babičky, já jsem měla tu čest ho znát osobně,
1: ježiš,
2: ano.
1: To je hezký, ty se máš. Závidím. 59 let slaví americký basák Paul DeMoor, původní basák kapely Tool. V 64 let má americký hudebník a kytarista Brett Gurewitz, spoluzakladatel kapely Bad Religion. V 65 let britský kytarista Billy Duffy, The Cult. V 68 let americký bubeník Eric Singer, spojený s jménama jako Alice Cooper, Black Sabbath, Gary Moore a hlavně Kiss. No a krásných kulatých 70 má americký klávesák Greg Fillinganes, klávesová legenda podepsaná pod desítkama jmén a stovkama alb jako Michael Jackson, Joe Cocker, Eric Clapton, Toto a tak dál. Že posíláme gratulace.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
1: Tohle mi tak chybělo. Dáme si kysáky a forever už za chvíli.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i prosterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
0: Matrace za hubičku CZ.
4: Co?
0: Matrace za hubičku CZ.
4: Cože?
10: Matrace za hubičku CZ.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice www.autojarov.cz.
16: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Je 6 hodin 32 minut, Kysáci dohráli svoje Forever na Rock Rádiu při úterku a protože krátce po půl sedmí, tak si pojďme dát...
1: Zprávy!
2: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jdeme na zprávy. Vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem museli v pondělí řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali hlavně na Hodonínsku. K 21. hodině hasiči řešili v souvislosti s bouřkami 47 událostí. Německý ministr obrany Boris Pistorius pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě po jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a svým protějškem oznámil, že Německo a Ukrajina hodlají společně vyvíjet a vyrábět drony různých kategorií. Tenistky Linda Nosková ani Nikola Bartuňková nepostoupily do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě. 13. hráčka světového žebříčku Nosková prohrála s Rumunkou Soranou Kirstávovou a 20-letá Bartuňková podlehla světové desíce Elině Svitolinové z Ukrajiny.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, přechodně i velká s lokálními přeháňkami v Čechách i bouřkami a nad 1200 metrů i se sněžením. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě je až 14.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pozor si dejte na Mělnicku na silnici číslo 16 u obce Hořín. Máme tam hlášenou nehodu nákladňáku s osobákem a je tam hodně silný provoz.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, děkujem, to bylo neskutečně nádherný, už se i někde bourá, tak přátelé, jeďte opatrně.
4: Inspirativní, je to velmi inspirativní.
0: Že jo? Jak to inspirovalo tebe?
4: No, takže radši budu chodit pěšky.
0: OK. Jdeme dál. Amorphis Silverbright, stříbrná nevěsta, to seš ty.
4: Já zatím ještě nevěsta nejsem, ale chtěla bych.
0: Tak to zařídíme.
4: Mezi námi děvčaty.
0: Kdyby náhodou někdo, jestli nás poslouchá.

0: Amorphis a Stříbrná nevěsta na Rock Rádiu v 6 hodin a 38 minut. Dneska je úterý, pojďme si říct zase nějakou zajímavost nebo novinku. Pokud máte rádi Motorhead neboli Motorhead a jejich šéfa Lemmyho Kilmistra, který už je bohužel nahoře na pravdě boží, ale pořád táhne všechny fanoušky, tak pro vás máme dobrou zprávu. V jeho rodném městě v Burslemu se otevřelo minimuzeum Motorhead, navíc jak jinak spojený s barem. To by tady měla radost Zuzka, a nebo vlastně no, ty nepiješ.
1: Já nepiju, ale já bych si tam dala nějaký nealko mochito třeba.
0: To by tam mohl mít možná taky. Hele, nabízejí speciální piva kapely a dokonce i speciální Lemmyho limonádu. Vzhledem k tomu, že pil Jacka Danielse s kolou, tak nevím, jestli je to ta speciální limonáda. Myslíš, že to je ono?
1: Můžeme se tam zajet podívat.
0: Jedem? Já bych tam každopádně jel, protože když pojedeme a utratíme peníze, tak je tím podpoříme projekt Kilmister Halls, který plánuje přestavit místní historický divadlo Queen's Theatre na moderní hudební sál pro 1500 lidí a nějaký kulturní centrum, a to všechno právě na Lemmyho počest.
1: No tak já navrhnu vedení, aby tam vyslal naší chráněnou dílnu.
0: Já bych byl pro, jedem hned, ne? Půjdeme nahoru to domluvit. A tak přátelé, hezký den, mějte se krásně, za chvíli kabáti a pak další v 9 kamela, tak.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
7: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
9: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
8: Fakt?
9: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
8: Tak jedeme.
9: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: A 10 minut před 7 je to Zuzko tvoje.
2: Slečně na americkém letišti zakázali si vzít na palubu tekilu, flašku tekily, tak se rozhodla, že ji celou vypije. Je z toho záznam na internetu video, jak to do sebe souká. Blbý je...
3: Já jsem to viděla, ono to tam exuje docela
2: ona
3: ostře.
2: To tam exuje. Jako,
3: no.
2: Blbý je, že se zlila natolik, že jí pak zakázali stejně vstup na palubu, protože nadmíru opila.
3: No ty jsi, Zuzi, říkala, že si taky dáváš šťopičku.
1: Já mám právě dotaz. No. Mě by zajímalo, kam Zuzka letěla.
2: Jo, taky bych asi nedala, ale musím říct, že jako nerada, velice nerada létám a že jako předtím si něco malýho dát u sebe, jako na tu atmošku, no.
1: Na atmošku.
2: Abych to přežila.
4: Prej, ta půlka láhve, prej, na atmošku.
2: Přesně. Aby to bylo o něco příjemnější, abych si ho třeba nepamatovala vůbec.
3: A co tak jako piješ nějaký pivko, nebo si dáváš
2: pivko,
3: něco tvrdšího?
2: Ne, vůbec ne, jenom
1: ne, jenom
2: pivko.
1: Prostě 8 kousků a pak jde do letadla, že?
3: Jak to máš ty, Honzíku, ty piješ předtím?
1: Ne, málo, vůbec.
2: Ne, vůbec minule za stovku ta Plzeň, vidíš.
1: Hele, jako
4: Honza velice... nepije jenom kvůli tomu, že je starý židák.
1: Ano.
4: A on, když vidí ty ceny na letišti, jak si říká, pojedu radši střízlivej.
1: Jako mě se vždycky obrátí šrajtofle vzhůru nohama, když vidím prostě, že tam jedno pivko malý stojí 150 korun, takže já si ty piva nebo nic jako na tom letišti moc nedávám.
3: On
1: a hlavně mě by pak bylo blbě.
3: A pak jede,
1: jasně, já se hlavně těším do letadla na děti, že?
3: Jo, vážně.
2: Jak živou
3: celou cestu.
1: Jo, miluju.
3: A kopou tě do sedačky. Jupi,
2: super.
3: Já teda o mě známo, že já jsem abstinent, takže já ani před letadlem nepiju. Každopádně já mám takový svůj systém, že při vzletu a doletu se držím za křížek na krku, který mi loni strhla ta bezdomovkyně v metru, ten už nemám teda. Ale a modlím se teda, aby jsme přežili jako ten let. Je to teda pro mě velmi stresující.
1: Funguje to?
2: Všechno to funguje zatím.
3: Zatím jsem doletěla všude, je to dobré.
1: Tak já radši budu chlastat. Jdem na muziku, díky Zuzko. Offspring, Self-Esteem na Rock Rádiu teď.

0: Leader of the Pack, šéf smečky a Twisted Sister na Rock Radio 2 minuty před 7 hodinou ráno.
1: To seš ty náš šéf smečky.
0: Já jsem šéf smyčky.
1: No a šéf zpráv je Zuzka, ta už má připravený další zprávy, tak jdem na to.
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Co?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké úterní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. V polovině května předloží koalice novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Sněmovna by ji mohla začít projednávat v červnu. Po pondělním jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Jde podle něj o komplexní novelu, na které se podílí víc ministerstev. Zpřísnit má podle Okamury udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny i podmínky pro pobyt dalších cizinců v Česku. Vláda bude moct v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Německo se nehodlá vněšovat do české vnitrostátní debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců. Podle ministerstva zahraničí je nicméně cílem sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slavií, se kterou po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10-milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne ve 12 hodin, může tresty i zkombinovat.
19: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes nás čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost, místy s přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečně taky bouřkami. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přeháňky sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost obývat. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 pozor, pokud jedete směr Brno, na 107. kilometru máme hlášenou nehodu náklaďáku. V Praze se bouralo na Liberecké ulici, kde se srazily 3 osobáky a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. A levým pruhem neprojedete v Českých Budějovicích na Husově třídě, kde stojí porouchaný trolejbus.
19: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
0: Pěkný ráno a šťopičku na zdraví vám přeje Honza,
1: Anabel
4: a Zuzka.
0: Skoro 4 minuty po 7. v úterý 12. května, kdy vám děláme radost, protože speciálně rokovým zahrádkářům rozdáváme sekačku.
1: Je to tak, Fieldman. To moc dobře. A že dokonce i značku si trefil, to ne, já bych asi nedala.
0: Ne?
1: Ne, ještě ne, je teprve úterý, ale já mám pondělí. Do pátku si to naučím. Fieldman.
0: Ano, 2N. Pokud se chcete podívat, jak vypadá, tak se mrkněte na fieldman.cz, tam se můžete pokochat.
1: A nebo máme krásnou AI fotografii na našich sociálních sítích, kde já vypadám velmi nadšeně a Honzík se tam válí na trávníku.
0: Já vypadám ještě nadšeně, protože tam asi 20 kuželek. Kdybych tolik piva vypil, tak už jsem dávno zdechnul. Bych mě tou sekačkou přejela. No nicméně, pokud vy někoho chcete přejet pivem a sekačkou, tak stačí si o tu sekačku napsat, a to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, připsat telefonní číslo a psát nejpozději v 8:30, kdy to zařízneme a po 8:30 to někomu rozdáme.
1: Ano, dnes není středa, ale může být, takže pište a my vám zavoláme.
0: A teď už muzika. Olympik jako za mladá.

0: Theory of a Dead Man, Not Meant to Be na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. K tomu máme úterý 12. května.
1: Ano.
0: A přátelé, to, co nevidíte, je, že Anabel tady u toho stolu klečí, to je fakt dobrý.
1: Budu ráda, že neklečím pod stolem, to by bylo horší.
0: Zatím ještě klečíš na své straně stolu, tak jsem smutnej, ale chápu to. Každopádně dneska je úterý 12. května a slaví se Mezinárodní den zdraví rostlin a květin, těch, co máme doma.
1: Já vždycky říkám, že já si beru květiny domů zemřít. Já vždycky tak hezky přivítám a oni pak u mě nějaký čas přežijou a následně zemřou. Já jsem si zapomněl vzít sluchátka, asi říkám, proč se neslyším.
0: Já to mám úplně stejně, nějak mi došlo, že jsem nezalil kytky už 14 dní doma, tak doufám, že už odešli k sousedům třeba.
1: Hele, já ti doporučuji pěstovat palmy a sukulenty, protože ty se nemusí moc zalejvat a poměrně se jim daří.
0: Já bych teda pěstoval něco jiného, co mají rádi právě muzikanti. Já vím, že no, já jsem chtěl říct dobrý kytky, ale už to propál. Vím, že třeba Paul McCartney nebo Ozzy Osbourne nebo Noel Gallagher z Oasis měli rádi kytky. A nebo třeba Keith Richards, který taky byl docela jako úspěšný hulič, ten dokonce má krásnou příhodu se svým tatínkem. Oni se strašně dlouho jako neměli rádi, nějak se jako rozbratřili a pak se po letech odcizení usmiřovali a Keith se rozhodl, že svýho tatínka teda zasvětí do toho svýho života rockerskýho. Takže si samozřejmě ubalili dýmku, že jo? A ten tatínek to tak kouří a říká, no tohle to je dobrý tabák, ale ty tam nedáváš žádný tabák, viď?
1: No.
0: A no, bylo to, pak byli zmaštěný jak psi samozřejmě.
1: No tak ono nejednoho rockera zadrželi s x kilama na letištích a podobně, takových historek bychom tady byli do večera.
0: Taky se ti to někdy stalo třeba, ne?
1: Mě naštěstí nikdy nezadrželi, ale vozila jsem lecos.
0: Tak to si ještě pak probereme. Nicméně pojďte dneska si své kytičky doma, aspoň zalejdejte jen trochu napít.
1: Ano, dobrý nápad.
0: Jo. Jdem dál, Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Takže udělám všechno pro lásku, ale neudělám pro ní nic.
1: To je o tobě song.
0: No to samozřejmě. Já jsem chtěl, no nic radši.

0: Led Zeppelin a jejich legendární Immigrant Song na Rock Rádiu v 7 hodin a 22 minut.
1: Spousta lidí tento song zná z filmu Shrek, myslím, že to je ve trojce, když se tam rozeběhne ta naštvaná Fiona s dalšíma kamarádkama a jdou bojovat a tam to úplně to vidím, tu scénu vždycky před očima, když to slyším.
0: Který je to díl, druhý, třetí?
1: Třetí, myslím.
0: Třetí.
1: Ono jich je dost.
0: No tak dobře, když mluvíme o Shrekovi, tak je to hezký oslý můstek k tomu, že zítra přijde Miroš Majda.
1: No tak to je celý von, hele, prakticky jeho dvojník. Akorát až po proměně.
0: Není zelený.
1: Když si dá ten kouzelný elixír a je z něj princ Krasový, tak to je potom náš Miroš Majda. Ano, zítra je středa, zítra to můžeme
0: Výjimečně.
1: Říct oficiálně, jednou týdně se to tak děje a ten den je právě zítra. A Kamil samozřejmě bude mít hvězdního hosta, takže laďte od 9 hodin Rock Radio, dozvíte se spoustu zajímavostí, kam se Miro chystá, co bude skládat za nový pecky a tak dál. Má takový krásný misky v nových videoklipech, tak o tom
0: misky, taky, jako misky vach?
1: No, spíš takový ty paní, co vyhrávají ty soutěže krásy.
0: Jo, to znám, to je ten vtip, že jo, jak Miro sedí doma u televize, maminka na něj volá, Miro, nechceš si jít vylízat misku? A on říká, já nevím, která letos vyhrála. No nic. Pokud byste chtěli potom rozhovor slyšet z záznamu...
1: Hlavně se nesmí Honzovým vtipům.
0: Ano, dostaneš pochvalu od šéfa. Pokud chcete slyšet potom rozhovor ze záznamu, protože ho z nějakého záhadného důvodu zítra v 9 nestihnete, tak samozřejmě můžete mrknout do sekce podcasty na našem webu rokovyradio.cz a nebo na Spotify na našem profilu.
1: Ano, je to tak. A ještě YouTube dokonce tuším i s vizuálním záznamem, kdyby se někdo chtěl podívat, jak moc je Miro krásnej.
0: No, tak
1: Zuzka kejve, že v žádném případě. Co? Zapni to, prosím tě.
2: Není tam vizuální záznam, je tam jenom poslech.
1: Ježiš, tak to je nuda. Takže bez vizuálu, tak nic, tak Mira zase neuvidíte, musíte se na ně přijít kouknout na nějaký koncert.
0: Škoda, já bych si nechal ten obrázek a vypnul zvuk. Tak se na Mira zítra těšíme moc. V 9 u Kamila a za chvíli si dáme gastrosexuál a odvohnoutů.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yes!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
13: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
14: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovyradio.cz.
15: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestika a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
19: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: šaty koprlí. Máme minutku po půl osmí a tohle byly Vohnouky na Rock Radio s Gastrosexuálem. Dobrou chuť přejeme.
1: A my si nedáme koprový šaty, ale zprávy.
2: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
3: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.
4: Rock Rádio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem museli v pondělí řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali hlavně na Hodonínsku. Desítky výjezdů kvůli bouřkám měli taky třeba krajští hasiči v sousedním kraji Vysočina. Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě pojednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a svým protějškem Fedorovem oznámil, že Německo a Ukrajina hodlají společně vyvíjet a vyrábět drony různých kategorií. Tenistka Linda Nosková ani Nikola Bartuňková nepostoupili do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě. 13. hráčka světového žebříčku Nosková prohrála s Rumunkou Soranou Kirstaovou a 20-letá Bartuňková podlehla světové desíce Elině Svitolinové z Ukrajiny.
4: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes nás čeká proměnlivá přechodně velká oblačnost s přeháňkami četnějšími v Čechách, výjimečně taky bouřkami a nad 1200 metrů bude i sněžit. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14.
4: Rock Radio. Doprava.
5: V Praze se bouralo na Libušské ulici a taky na ulici 5. května. V Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda dvou osobáků na Moravské ulici a na D1 se bouralo ve směru na Brno. Na stém 7,5 kilometru narazil náklaďák do svodidel.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Kontrast a bomba na Rock Rádiu v 7 hodin a 37 minut. Máme úterý 12. května, tak teď zase nějaká hudební novinka, ze který vám spadnou sanice a vypadnou umělý zuby.
1: V Budapešti se 1. května otevřela velká výstava Freddy a zajímavostí je,
0: jmenuje se Freddy the Exhibition, nebo The, promiň.
1: Pardon,
0: já jsem nechtěl.
1: Já jsem to nedorekla celé teda. Ale je to prostě výstava, která je tematicky věnovaná Freddiemu Mercurymu. A zajímavostí je, že ty memorabilie, jak se tomu říká, neboli předměty, jsou od Čecha.
0: Ano, dočetl jsem se, že se jmenuje Tomáš Žikl, že je to velký sběratel těchto předmětů a že nazbíral za léta stovky Mercuryho osobních předmětů, takže já si představuju, že to budou nějaký kapesníčky, který zapomněl někde u televize nebo u chošťoury nebo třeba použitý kartáček.
1: No těžko říct, co to bude, ale každopádně bych chtěl říct, že ten pán rozhodně nemá hluboko do kapsy, když si může dovolit stovky předmětů po Freddym, protože tam právě i ten kapesníček od potů vyjde na několik milionů dolarů.
0: No, já jsem tady nedávno říkal, třeba před rokem a půl, že dražili Freddyho káru, Freddyho auto, v kterém jezdil, a součástí toho auta právě byly zrovna ještě kapesníky, který tam nějaký nechal rozbalený ještě poslední balíček, než zemřel, a byly součástí toho auta. Tak je dost možný, že ten pán je z toho auta prostě štípnul.
1: No, je to možný, každopádně nedávno Kamil byl v Budapešti, ale bohužel tuhle výstavu ještě nestihnul, tak mu to dneska řekneme, on bude určitě smutný.
0: Třeba si Kamil taky přivez nějaký memorabilie, třeba uchošťoury nebo ty kapesníčky, co my víme. Ale a on tam vlastně nebyl sám.
1: Ale
0: no, tak ne,
1: nebyli po Freddym, nevadí.
0: Tak se jděte podívat do Budapešti a zajděte na Freddyho výstavu a pak nám dejte vědět, protože my tou dobou budeme sedět v Lemmyho baru.
1: Jo, což už jsme kontaktovali vedení, že si přejeme letenky a letíme.
0: My to nechcem říkat tak často v tom vysílání, ale je dobrý to připomínat.
1: Nenápadně, hlavně nenápadně, Honzíku.
0: Děkujeme. Za chvíli Plexis a Báry.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
3: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
11: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buzinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
19: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
20: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.

0: Za 10 minut 8 na Rock Rádiu Pretty Maids a jejich malý kapky nebe.
1: Kapkama se proplétám, co rytmem sám vyzní.
0: A ty sváš do nebe?
2: Já dobrý, jinak jsem v pořádku.
0: Já si vždycky představuji při této písni, jak ta kamera prolítá těma oblakama, tam jsou ty anděle a teď se rozpustí ty mraky a tam sedí ten vozářený pán Bůh na motorce a je to Marcel.
2: A to jsi předtím dal hodně velkýho tripa.
0: No, jo, hodně budu někde.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Když jste motorkář a cestovatel a chcete někam vyrazit, tak co uděláte jako první? Samozřejmě koupíte si motorku, pak kvalitní oblečení a obutí, no a pak zajdete do dobrých prodejen tisku, kde sáhnete po časopisu Motoroad, protože tenhle dvouměsíčník je doslova studnicí nápadů, postřehů, typů, ale i rad, kam a jak vyrazit. A co si budeme nalhávat? Pro nás, kteří nejsme až tak akčního ducha, je to takové to čtení o krajinách, o kterých si pak s pouzdechem řekneme, tak tam jsem taky nebyl. A budeme se přesvědčovat, že jednou to fakt klapne. No a když ani to nepomůže, tak můžete vyrazit tento víkend na 21. setkání Motoroad do Horního Bradla. Jestli teď čekáte, že vám budu vysvětlovat, jak se do Horního Bradla dostanete, tak to ne. Říkal jsem přeci, že je to setkání příznivců cestování. Tak to berte jako první výzvu. A na co se na Motoroad setkání těšit? Kromě zkoušek různých motocyklů, bacha, na to je nutná registrace předem. Si užijete cestování, ať již fyzické, anebo prostřednictvím přednášek. Co jsem tak házel okem, tak Martin Pouba vás pozve na Pamír, Honza Dufek vás protáhne nahoru dolů Afrikou, Josef Janoušek alias Pepa v Čudu se s vámi podívá do Mongolska a ještě vás čeká spousta dalších míst. Takže hoďte okem na motoroad.cz, nasosejte info o srazu a kdyby to neklaplo, je tady pořád ta prodejna tisku a prst na mapě.
3: Rock Radio Motokeci.
5: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra

0: Ježiš, já tu Nirvánu tak miluju. A tohle jsou Nickelback, Never Gonna Be Alone na Rock Radio, minutu a půl před 8 hodinou, což znamená dvě věci.
1: Ta že dostaneš chytrou zprávu od nějakého inteligentního fanouška a ta druhá.
0: Někdo, kdo se probudil a zjistil, že tu jsem. A ta druhá, prosím tě, vem si antibiotika.
1: Je, bude 8, tak to za chvilku bude zvonit budí. Jupí,
0: takže Anabelka si dá. Amoxiclav
1: 1 mg.
0: Antibiotika a Zuzka si dá Lexaurin a za chvíli si dáme zprávy.
2: Skytowers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytowers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

0: italské kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: A to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Matrace za hubičku CZ.
9: Co?
8: Matrace za hubičku CZ.
9: Cože?
10: Matrace za hubičku CZ.
11: Metal Fest Open Air.
12: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
13: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
12: Dorazí kultovní Anthrax.
13: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
12: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
10: Metal Fest.
12: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou to další zprávy. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na které se lidé virem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolejí Viktorii.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska nás čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnější budou v Čechách, výjimečně čekáme taky bouřky, v polohách nad 800 metrů čekáme i přehánky sněhové. Večer pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14.
2: A dnešní lidová pranostika říká: na Pankráce, na Urbana, suchý den, urodí se víno, hustý bude len, takže kluci Urbanovic a Rakajno a z Dimitry budou dneska mít hustý len a urodí se jim víno.
3: Tak to se mají na co těšit.
2: Gratulujem.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni opatrně na Klatovské třídě, kousek od křižovatky s ulicí 17. listopadu, se stala nehoda. V Praze se bouralo na Horňátecké ulici a na Liberecké. V Ústí nad Orlicí se řeší nehoda na Moravské ulici. A stále pozor na D1, kde nákladňák naboural do svodidel ve směru na Brno na 7,5 kilometru.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať máte z našeho vysílání nirvánu, vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: A Zuzka.
2: Dobré ráno, skoro 5 minut po 8, moment nestíháme. Přátelé, dneska rozdáváme praktickou benzínovou sekačku Fieldman a vy nám píšete do vzkazů, ale bacha, píšete nám i do příspěvku.
3: Ano, píšete tam své telefonní čísla, čímž nabíháte podvodníkům, který vám potom vykradou vaše kreditní karty. Nedělejte to a pište nám prosím vás do zpráv, nikoliv pod příspěvek. To není dobrý nápad.
2: Ale možná už to tady říkáme jako x let a furt se to děje, takže bychom zkusili reverzní psychologii.
3: Ne, to nedělej.
2: Jakože
3: nedělej
2: svůj soukromý telefon na veřejný příspěvek. Jasně, to je dobrý nápad, jo. Proč ti volá cizí číslo z Ulaanbaatarů? No to nevím, ale napiš to tam.
3: A jak se stalo, že celá výplata zmizela někam na nějaký bitcoinový účet? Ani nevím.
2: Který je můj. No nic, přátelé, tak hlavně, prosím vás, jestli to tam jste napsali, tak ty vzkazy smažte a napište nám je do vzkazníků.
3: Ano, to znamená Messenger, Instagram, Facebook a po 8:30 zvedejte telefon.
2: Jenom poznámka, Messenger je Facebook.
3: Jo, tak dobře.
2: Ale klidně to napište i na ten Facebook, my to zase smažeme. Dáme si Rammsteiny, duhast.
0: Rock Radio.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Kings of Leon a Sex on Fire na Rock Rádiu v 8 hodin a 13 minut. Je úterý 12. května a já tady mám zase nějaký drb z historického okna. 12. května roku 67 hráli Pink Floydi koncert v Londýně v Queen Elizabeth Hall a byl by to normální kšeft, kdyby tam nepřitáhli úplně první verzi svého kvadrofonického zvuku, zvukového systému, čili žádný stereo, dva kanály, pravá, levá, ale hezky kvadro, což znamená v podstatě základ prostorového zvuku. Došlo tam jenom ke dvou paradoxům, na to, že se tam udála taková malá zvuková revoluce, tak kapela pak dostala zákaz v té budově už kdykoliv hrát, protože si přivezli i nějaký bublifuky, kterým prý poničili koberce. Mm-hmm. A druhý paradox je ten, že hned jak ta show skončila, tak tenhle ten naprosto revoluční systém, který vyvinuli nějaký technici z EMI, někdo ukrad.
1: Já myslím, že vyhořel, tak to ještě to...
0: bohužel nevyhořel.
1: To je lepší varianta, takže se někdo odnes na zádech.
0: Někdo se odnes na zádech a pár let ho nemohli sehnat. A já si říkám, jaký je to paradox, když v roce 67 Pink Floydi zkoušeli prostě nový pokusy se zvukem, aby to znělo co nejlíp, a ty pak tady jdeš na Majáles, kde ti repeři pustí MP3.
1: No, tak nová doba, nové možnosti.
0: Já mám strašně rád jednu příhodu, kterou nevím, jestli můžu říct, stala se v nejmenovaném městě, kde bydlím, nakladně, kam mě můj kamarád pozval na vánoční trhy, vystupoval tam s jedním nejmenovaným reperem, který začíná na R a končí na Ego. A jim se normálně stalo, že se jim rozbila ta mašinka, která jim pouští samply. Jenom posluchači, aby věděli, to je taková ta mašinka, která funguje jako CD přehrávač, kde pustíte ten guláš, místo abyste ho pustili z kláves, kde máte bábu za samohrajkou, která dělá, že hraje, tak prostě to pustíte z CDčka, že jo, v podstatě akorát do toho potom zpíváte nebo repujete. No a jim se ta mašina rozbila.
1: No.
0: Takže je nenapadlo nic lepšího, než ty songy pouštět se Spotify.
1: Ty krása.
0: Ale to Spotify neměli zaplacený.
1: Jo, takže jim tam lezli
0: takže
1: reklamy.
0: Takže jim tam hráli reklamy mezi písničkama. To bylo geniální.
1: To je skvělý, to je skvělý. A to nebyli schopni to odehrát, teda bez těch samplů a zvukových.
0: No, vzhledem k tomu, že jinak v té kapele jenom rapera, bubeník a týpek, který dělá zvedněte ruce, tak ne.
1: Jaj, no tak to je velký špatný. Takže přátelé, pokud chcete být hudebníci, dnes vám stačí Spotify, ale zaplaťte si prémium.
0: Zaplaťte si prémium a pouštějte si to, prosím vás, přes kvadrofonní zvuk.
1: Na ne přes quattro formaggi jako pizza.
0: Tak to bylo historický okno, jdeme dál k víni. Hammer to Fall na Rock Radio.

0: Alice a to tě trochu bolí v 8.24 na Rock Rádiu. Já to mám pro tebe ještě jednu speciální věc, protože jsi stará židovka, jsi na prachy z historického okna. 12. května roku 81 Meatloaf vyhlásil osobní bankrot se ztrátou 1 000 000 dolarů. Skoro nic prej nevydělal. Přestože 4 roky zpátky mu vyšlo album Bet Out of Hell, jeho debutová deska z roku 77, která se jenom v USA stala 14x platinová a v několika dalších zemích na tu platinu dosáhla taky. A víš, co mu na to řeklo tehdy vydavatelství? Že mu nemůžou vyplatit žádný odměny, protože se to album špatně prodávalo.
1: Ty kráso, no to nepotěší, máš hezkou bradavku.
0: Děkuju. Myslím si, že posluchači...
1: Vidíte, Honzíček má krásný sexy outfitek a ukazuje mi tady svoji ochlupenou bradavku.
0: Protože, přátelé, my máme ve studiu momentálně asi 28 stupňů, tak jsem si udělal bolérku.
1: No a já mám neoprenový pás odsaď podsaď, takže je to super.
0: Takže na potápěče. No, tak to byla historie, za chvíli se podíváme do budoucna, budeme rozdávat sekačku, ještě 5 minut nám můžete psát a pak to budeme rozseknout.
1: Přijde Jolanda, budoucnost.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj. Jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Krucipisk.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.

0: Green Day 21st Century Breakdown v 8 hodin a 23 minut, teda 2.30, fuj. Na Rock Rádiu už 2 minuty nám nemusíte psát, osekačku za chvíli rozdáme a teď všem rozdáme moudrost tady naší Zuzky ze sportovních událostí.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Sport.
2: Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Šlágr mezi druhým a třetím týmem tabulky začne na Letné ve 20 hodin. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt na Slavii, se kterou po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10-milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne ve 12 hodin, může tresty i zkombinovat. Tenistky Linda Nosková ani Nikola Bartuňková nepostoupily do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě. 13. hráčka světového žebříčku Nosková prohrála s Rumunkou Soranou Kirstáovou a 20-letá Bartuňková podlehla světové desíce Elině Svitolinové z Ukrajiny.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí máme hlášenou nehodu. V Praze se bouralo na Sokolovské a v Turnově na Bezručově.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Josef Gabčík, rotmistr Jan...
1: Proteus a loňská novinka Anthropoid v 8 hodin a 37, už skoro 38 minut.
2: A to znamená jediný mobily do ručky, jdeme volat.
1: Rozdáváme sekačku.
3: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
4: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma tak pořádek.
5: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
12: Trautenberg.
11: Rybičky.
12: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Vypsaná fixa.
10: Krucipisk.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
16: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Je 8.41, jsme zpátky v éteru a rozdáváme praktickou benzínovou sekačku Fieldman FZR4006-80B, máte to i s číslem. A tohle číslo bude sledovat a kochat se na svý sekačce Míra z Nový Vsi v Horách. Dobrý ráno, přejeme.
20: Ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Čau, prosím tě, já ten úvod je vždycky dlouhý, já se omlouvám. Gratulace, máš sekačku, co ty na to?
20: Šťastný jsem, strašně šťastný. Teď bychom poslední dobou jako prší, tak to roste.
1: Roste to hodně, roste to hodně. Prosím tě, ty máš, kde je Nová Ves v Horách, tak?
20: Je to na Mostecku, je to v Krušných horách.
1: Krušní hory, to znamená, že Krušní to není hory. Úplně nízko, tak tam je docela tím pádem úrodná půda, takže tráva roste hodně.
20: Ano, ano, přesně tak.
1: A ty máš nějaký pole nebo velkou zahradu?
20: Ano, úplně velká zahrada, jako je to zahrada, úplně velká ne, ale...
1: Ale no, je.
20: Ale je, no.
2: Lepší, menší než žádná a teď bude i posekaná.
20: Přesně tak. Přesně tak, ale je tam hodně trávy, ano, hodně trávy.
2: Tak no. Posekej tu správnou hlavně.
1: Tak. Prosím tě, budeš na to sám, nebo máš nějakou paní, kterou třeba zapřáhneš, aby si po vzoru našeho, naší fotky, kterou máme v příspěvku na Facebooku, seděl, dával si pivko a paní sekala?
20: No přesně právě proto, máš pro manželku to mám tu sekačku, ano.
1: A už jste spolu dlouho?
20: Pět let.
1: No tak to už není úplně krátká doba, to by mohla vydržet i to, že se s ní takhle hezky svezeš a že jí necháš pracovat.
20: Ano, ano, nejlepší, že mám i pipu, takže...
1: Jo, takhle, takže bychom mohli se na to sekání přijít podívat.
20: Samozřejmě.
2: Tak Míro, to máš skvělé pořešení, ať manželku nezadřeš, teda sekačku jsem chtěla říct, a užij si to.
20: Jo, děkuji moc, děkuji.
1: Míro, my tě zdravíme na cesty, ať jdeš kamkoliv, ještě jednou gratulujem, sekačka je tvoje. Pozdravuj od nás, paní, užij si a zase někdy se ozvi, měj se krásně.
20: Dobře, děkuji, ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
6: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.
1: Přátelé, pokud to dneska nevyšlo, tak nesmutněte, ještě tady máme tři sekačky, rozdáme je.
2: A středa, teď... čtvrtek, pátek, ano. A teď U2 One.

0: Baby Metal a jejich megačuně na Rock Rádiu v 8 hodin 52 minut. Dneska má svátek Pankrác. Anabel už se těší, až si půjde sednout. Nevím, jak to spolu souvisí.
1: Já jsem 3 hodiny odstála, bych chtěla říct. A moji kolegové mě nesnáší, protože jsem mezi tím nachodila 4000 kroků a oni jsou ze mě nervózní. Zuzka říkala, že jsem jako v zoo zvířátko.
0: Mně nevadí to, že tady jako takhle šlapeš kolem dokola, ale vadí mi to, že 3 hodiny stojíš, protože to by ti kdejaký chlap mohl závidět.
1: No, to každopádně, takže já si jdu lehnout.
0: Takže dobrou noc, my si dáme motýlek, Danlanda.

0: CZ. Cože?
1: Matrace za hubičku CZ. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
6: A to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. V polovině května předloží koalice novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Sněmovna by ji mohla začít projednávat v červnu. Po pondělním jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Jde podle něj o komplexní novelu, na které se podílí více ministerstev. Zpřísnit má podle Okamury udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny i podmínky pro pobyt dalších cizinců v Česku. Vláda bude moct v případě mimořádné situace na trhu regulovacím nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců. Podle ministerstva zahraničí je nicméně cílem sudeto německého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne ve 12 hodin, může tresty i zkombinovat.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska nás čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost, přeháňkami četnějšími v Čechách, výjimečně taky bouřkami, a na krajním východě bude slabý déšť a nad 1200 metrů i sněžení. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14.
11: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
8: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
9: Rock Radio. Doprava.
10: V Praze se řeší nehoda dvou osobáků na Průmyslové ulici. V Ústí nad Labem se bouralo na Masarykově a v Turnově pozor na Bezručově.
8: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
9: Rokový dovolené.
12: Tak
0: jsou to 4. 4 minuty po 9. To je aktuální čas.
10: To je dost.
0: To seš tady ještě dobře.
10: Jo.
0: No tak ty děláš zprávě ještě v 9, takže ty seš ještě tady v pořádku.
10: Ale už je hodně.
0: Už tě zdržu, jako jo?
10: No, už bych jako...
0: Dobře, tak si dáme aligátora.
10: Tak jo.
0: Máš ráda aligátora?
10: Nevím.
0: To se nejí asi, ne?
10: To bych asi nejedla.
0: To jí nás,
10: no, naopak. Přesně tak.
0: To jsem viděl horor, aligátor z 80. let.
10: Nekoukám na horory.
0: Ne?
10: Ne.
0: To se podívej.
10: Bych nemohla jít po ulici za chvíli.
0: To takový, jako trošku už z těch 80. jako ty efekty.
10: Já, že bych
0: dneska
10: se jako
0: už
10: zasmála, jo?
0: Dneska by se zase zasmála.
10: Ale já říkám, já se bojím u všech hororů i těm, co se lidi smějou normálně, takže...
0: Fakt, jo? Tak si dej aligátora, to je dobrý. Dvojku ne, dvojka stojí za prd, ale jednička je dobrá.
10: No dobře.
0: Tak jo, tak jsme probrali filmy, no a pojďme na muziku. Když jsme tady říkali ty aligátory, tak si dáme Monsters of Men. A pak si dáme taky Harley a dáme si třeba i Motorhead na Rock Rádiu. S vámi je Kamila, přeju hezký rokový dopoledne.

Tak tohle byl Europe, rok 1991, Prisoner in Paradise, jejich poslední album na dlouhou dobu, protože pak se v polovině 90. let odmlčili. Tohle ještě nahrál Key Marcello, který nastoupil po Johnu Norumovi, už na předchozím albu Out of This World. Nicméně, co jsem chtěl říct, tvorba Europe z 80. let i vlastně na počátku 90. za mě super. Pak ten návrat o 10 let později, tedy v roce 2004, kdy natočili Start From The Dark, super ještě. Pak ty následný alba jsem tak nějak odzýval a těšil jsem se na to, protože v podstatě už je to 9 let, co Europe vydali poslední desku. Jak bude znít nový materiál, protože Joey Tempest sliboval v určitých rozhovorech, že se vrací právě do éry 80. let a že by chtěli takovou tu přímočarost a melodičnost. A říkám to proto, protože 14 dní je venku nová píseň, která by právě měla naznačovat, jak ta nová tvorba bude vypadat a jestli se jim ten návrat povede. A nejsem si úplně jistý, že to dopadlo dobře. A to vůbec nemluvím o tom klipu, který, no, to si řekneme potom.

0: Jako určitý náznaky tam jsou, že se vrací k tomu melodičtějšímu stylu, ale pořád ještě je tam furt ten vliv těch předchozích alb. Ale uvidíme, jak bude znít celá deska. Ale co jsem chtěl říct k tomu klipu, jestli jste ho viděli, tak to je teda za mě, já jsem to ani nedokoukal, já se nemůžu na toho člověka tam dívat, jak tam na mě zpívá celou písničku, že tam vlastně ani nejsou chlapci vidět. Tak to mě trošku mrzí, to zpracování toho klipu, ale proti gustu, třeba se to někomu líbí. Takže já zůstanu u audio verze a budu se těšit, jak budou vyznívat další skladby a doufejme, že se to povede. Každopádně není to úplně blbý, já vám to ještě jednou. Tak to jsou nový Europe, takhle zní v roce 2026. Budeme se těšit na celý album. Teď si dáme Luci, dáme si taky Preterakles anebo Soul Asylum.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
11: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
12: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolu jízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
12: Adrenalinovou jízdu najdete na
14: firmanazážitky.cz. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Soul Asylum na Rock Radio, 9 hodin a 38 minut. Dneska máme 12. května, mohli bychom si projít rokovou historii, protože dneska se toho událo dost, nebo děje. Jednak by narozeniny oslavil Ivan Král, který už bohužel není mezi námi od 2. února 2020. Není asi potřeba připomínat, že je to muzikant, který emigroval do Ameriky, kde udělal celkem slušný úspěch s Patti Smith, Iggy Popem a dalšími. Pak se vrátil do Čech, produkoval spoustu zajímavých alb, ať vezmeme třeba Luci nebo spoustu dalších různých muzikantů, a zapsal se do hudebních dějin. Takže jako asi není potřeba nějak ho blíže představovat, jenom na něj vzpomeňme a pošleme mu pozdrav tam nahoru s přáním všeho nej, stejně tak jako zpěvákovi Ray Gillenovi, což je asi spíš už jméno jenom pro fajnšmekry, hlavně třeba pro fanoušky Black Sabbath, protože byl to právě on, kdo naspíval původní verzi alba Eternal Idol, kterou později potom přespíval Tony Martin, ale ten už není mezi námi taky od roku 1993, zemřel 1. prosince, takže posíláme pozdrav taky tam nahoru. Kdo mezi námi je, a z toho mám velkou radost, tak je můj oblíbenec, jednak samozřejmě bubeník, ale taky člen kapely, kterou miluju, Kiss nebo Alice Coopera, a v dalších jiných projektech Eventasia třeba má taky jeho stopu, a to je bubeník Eric Singer, který dneska slaví narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší. No a taky bych rád vzpomněl na Richarda Kibice, protože dneska právě v tento den, tedy 12. května roku 2003, nás opustil a zemřel. Samozřejmě hlavní ikona kapely Turbo, zemřel, bylo mu pouhých 53 let. Smutný příběh, tak posíláme pozdrav taky tam nahoru. No a teď pojďme na muziku, dáme si Dogu, dáme si Paradise Lost nebo Rasmus, a taky pro vás máme kulturní tipy už za chvíli na Rock Radio.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
7: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
8: Pro doma.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
15: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
14: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
15: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
14: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
16: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A jsem s dalšíma sobotníma tipama do městského kulturního domu v Kolíně.

0: Hrajová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy, ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Vypsaná fixa,
6: Krucipisk.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Samotná loď směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, přiblíží mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
10: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
9: Tam je čeká první ostrý trénink.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Tak ke zprávám ještě dnešní počasí. Oblačno až zataženo, na východě odpoledne i s deštěm a v té západní polovině tam se můžete taky potkat s deštěm nebo přeháňkami. No a co se týká teplot, tak ty budou trošku nižší, než jsme byli zvyklí v předchozích dnech, mezi 8 až 12 stupně Celsia.
13: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
14: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
12: Dneska to frčí docela dobře, nic extra zásadního, nějaký větší komplikace na těch hlavních tazích nejsou. Mám tady hlášenou jenom jednu nehodu v Praze, pojďme na jižní město, v ulici Kšeberáku. Tak tam je nehoda dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak jenom pozor na tenhle úsek, ale jinak, jak jsem říkal, to jede docela dobře. Tak to držte a hlavně všichni v pořádku, dojďte.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
12: No a my pokračujeme dál v Rokujín dopoledně, máme 3 minuty po 10. hodině. Kamil je s vámi, já vám přeju hezký úterý, no a pojďme rovnou na muziku. Billy Joel bude Hattrick, Sabatoni a na začátek si dáme Arch Overkill.

0: Tak tohle byl Billy Joel na Rock Radio, který nám zazněl něco málo po čtvrt na jedenácté. A tady mám pro vás pozvánku na zítřejší dopoledne, protože máme středu a samozřejmě nás čeká hvězdný host. Mezi 9. a 10. hodinou jste zvyklí, že vždycky někoho vyspovídáme a zítra dorazí do studia Miroš Majda. Toho samozřejmě znáte z Valda Gang nebo z kapely Terapie, ale aktuálně promuje i svoje nový solový aktivity a o nich si právě zítra budeme povídat. Možná už jste z našeho vysílání zaregistrovali píseň Lavina, kterou pouštíme, která patří k těm jedním z těch novinek, ale pak jsou tam i další písně a samozřejmě se ho zeptáme i na to, jestli to EPčko, který vyšlo jenom předzvěst celého alba, jestli bude následovat nějaká další solová činnost, nebo to byl jenom nějaký emoční ventil, který musel ven. Prostě všechno se dozvíme a ze všeho vyspovídáme, takže věřím, že se máte na co těšit. Takže jestli vás zajímá Miroš Majda, zajímá vás jeho nová muzika, jeho nový aktivity, tak určitě zítra mezi 9. a 10. hodinou poslouchejte. Hvězdným hostem bude právě on. Za chvíli si dáme Gány, dáme si taky Battle Beast a nebo Škvor.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Pomoc! Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Chcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.

0: Ugly Kid Joe na Rock Rádiu rok 1991. Dá se říct, že tahle ta kapela taky spadá do té vlny grunge z počátku 90. let nebo do té euforie toho typu kapel, kterým Ugly Kid Joe patří, a vlastně v rámci rokového referenda je i tenhle ten styl nabídnutý a zaměřený právě na kapely, který na konci 80. let a 90. let měnili tu scénu hudební, nejenom Nirvana, ale třeba i Faith No More, Rage Against the Machine nebo Red Hot Chili Peppers se na tom podíleli taktéž. No a právě tyhle ty kapely máte v nabídce rokového referenda pro tento týden. Můžete hlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Faith No More, tak to je tutovka, rok 1989, The Real Thing, výborný album, to aktuálně vede, dal se mu hlas i já. Rage Against the Machine, jejich prvotina z roku 1992, tak tam není o čem. No a Red Hot Chili Peppers, trošku řekněme takový kontroverzní album, nebo respektive to, který se u těch skalních fanoušků nesetkalo s takovou oblibou, a je to rok 1995 a jejich One Hot Minute, tak to je nabídka číslo 3. Pro tyhle ty desky můžete hlasovat, rozhodovat a uvidíme, kterou z nich si potom v sobotu večer o 19 hodin na Rock Rádiu pustíme. Co si pustíme za chvíli, tak je jasný, byli Idle Bode, budou taky In This Moment a nebo No Guitars. No a v 11 hodin už nás čeká elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
13: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
14: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Matrace za hubičku CZ.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem může narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg. A ještě tenis. Turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat už bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce neuspěli Linda Nosková, Nikola Bartůňková ani Karolína Plíšková.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Oblačno až zataženo. Na východě dopoledne i s deštěm, to znamená ještě teď. A v západní polovině Čech tam potom naopak déšť odpoledne. No a teploty mezi 8 až 12 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě se podíváme na naše silnice Hradec Králové v ulici Byřičce. Tak tam je nehoda motorky. Na místě policie, záchranka, tak tam počítejte s omezením a možná i s malým zdržením. Jezděte opatrně všude, kde ladíte Rock Radio a v pořádku dojte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak to pojďme rozpoutat. Elektrický oběd na Rock Radio právě teď úderem 11. hodiny startuje. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám opět dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď to bude na vás v příštích 60 minutách necelých. Protože první přání a první ingredience do dnešního menu bude ode mě a bude to Ozzy Osbourne, Shot in the Dark, píseň, kterou jsem dlouho neslyšel a miluji. Skvělá kytara Jackieho Lee je tam a hlavně refrén a píseň, která sice vznikla v 80. letech, ale tak trošku je zbytečně opomíjená v těch dalších dekádách v rámci Ozzy Osbourna, i když teda ještě v rámci turné k albu No More Tears hrál poctivě, tak my si ji připomeneme na Rock Radio, Ozzy hlas samozřejmě taky, ten nikdy nezemře. No ale ještě předtím vám teda řeknu, že mi můžete psát na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. No a teď už Ozzy, vychutnejte si to.

Ozzy Osbourne, Shot in the Dark, nám otevřel dnešní elektrický oběd. Pojďme na vaše první přání, napsal mi Škodák, který zdraví a chtěl by nechat zahrát pro dobrou náladu Waspy pro vás do rádia, díky moc. Tak dáme si je, my jsme měli teď zrovna v rokovým živáku, v neděli, pokud jste poslouchali od 19 hodin. Mělo to svůj důvod, protože Wasp nejenom, že loni zahráli v Lucerně na podzim, ale letos dorazí v červnu do spáleného Poříčí na Basin Firefest, který vypukne, nevím, tuším, že 24, a že vás by tam měli být, to vím, že ve čtvrtek, to je 100%, jestli je to 25, nevím, to si klidně najdete v kalendáři, tak to byla taková jakože pozvánka na Basin, aby jsme se tak naladili jakože na to, co nás čeká, ale evidentně je toho málo, tak si to pojďme ještě dát taky ve studiové verzi. Já jsem vybral píseň, která se jmenuje The Idol a je samozřejmě z alba z roku 1992 z koncepční desky, kdy v podstatě zůstal v sestavě jenom Blacky a vytvořil úplně neskutečný monumentální dílo nadčasový. Tak si právě z tohohle alba pojďme poslechnout píseň Idla. Doufám, že zní on pravidelně, zní hraje hodně věcí na koncertech, když ne celý, tak aspoň udělá takový medley. Tak věřím, že se tomuhle albu dostane velký pozornosti v playlistu kapely Wasp v spálení Poříčí na Basin Firefestu. Tak jdeme na to, tady Tomáš Koďáku.

Tak tohle byly Good Charlotte na Rock Radio, který jsme si dali v elektrickém obědě. Zařídila to Dana. Další přání je od Páji. Nejlepší švagrový, jak tady dodává, a píše, že by chtěla nechat zahrát něco od Kabátů a bylo by to pro moji švagrovou Leňu, která dneska slaví narozeniny. Přejeme jí všechno nejlepší, moc děkuji. Tak není zač, my samozřejmě taky přejeme všechno nejlepší a posíláme Kabáty, dáme si do pekla, do nebe.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
9: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
10: Pro doma.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, www.autojarov.cz.
17: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
18: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
17: I teď?
19: Ano.
17: A teď?
19: Jo, včera, dnes i zítra.
18: Prostě pořád.
20: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

Band of Roses a Bon Jovi na Rock Radio. Krásná balada z roku 1992. Už nějakou dobu mi leží před očima deska Keep the Faith. Já si vždycky takhle dávám bokem LPčka, CDčka, který si chci poslechnout v nějaký nejbližší době. A právě zrovna deska Keep the Faith, ze který je skladba Band of Roses, už mi tam delší dobu leží a bliká na mě. Tak možná, že dneska přijde ten čas a vložím ji do přehrávače a poslechnu si. Už se na to moc těším. No a tahle ta píseň samozřejmě byla na přání a byla od Míry, který napsal, že by to chtěl pro svoji přítelkyni Ivetu, kterou zdraví a posílá do práce hezký pozdrav právě touhle písní. Další vzkaz je od Michala, který prosil zahrání něčeho od Skillet. Po sobotním koncertu ještě nemám dost, tak ať ta směna lépe utíká. Děkuji. Tak tady je máš, Michale.

Paul Stanley, Live to Win, titulní věc z alba z roku 2006, jeho druhá solovka. Výborná mimochodem, od začátku do konce. Tak tahle ta píseň zazněla díky Radkovi, který si o ní napsal, pak mi tady píše Standa, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco pěkného od Turba nebo nějakou, kde se zpívá o zdravotních sestřičkách. Hele, to tady nemám, ale jako co se týká zdravotních sestřiček, ale myslím si, že písnička Krásným dívkám, jako to se klidně na to může naroubovat. Jinak píše tady, které mají dnes svátek a já k tomu, co dělají, mám obrovský respekt. Předem moc děkuji, Standa. Sestřičkám by se mohli zahrát Elán, sestřička s Kamárou, ale necháme to na tom Turbu, protože dneska si připomínáme dost smutný výročí. Richard Kibitz v roce 2003 právě v tento den zemřel, tedy zpěvák, ikona a skladatel kapely Turbo, takže já bych to nechal takhle na těch krásných dívkách a připomněl si právě tímhletím způsobem i Richarda Kibice.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Tak to byla krásná pozvánka na Masters of Rock, kde Halloweeni zahrajou. Teď abych nekecal, myslím si, že to bude taky ve čtvrtek, jak jsme se před chvílí bavili o těch Vaspech. Myslím, že jo, že ve čtvrtek tam budou. Já se na to moc těším, protože první dva dny tam budu s vámi, budu vás provázet festivalem Masters of Rock a na Halloweeni se moc těším a věřím, že i spousta z vás jste si vzali v práci dovolenou, abyste mohli vidět Halloweeni pěkně naživo. Jako open air, protože přece jenom jsme je viděli v Outučku, ale tam ten zvuk není to úplně ideální. Já věřím, že tady to bude naprosto luxusní záležitost. Těšíme se na to, stejně tak jako Petr, který napsal, že by chtěl právě slyšet Halloweeni, Dr. Steena, právě jako pozvánku na Masters of Rock. Tak vy, co ještě nemáte lupeny, nakupte, ať je nás tam spousta, ať uděláme skvělou atmosféru, ať má Andy a Michael velkou radost. No a teď pojďme dál, píše Zdeňka, která zdraví a chtěla by nechat zahrát. Jak tady píše, no vidíš to, teď jo, kde se to, těším se a pro všechny, kdo letos vyráží taky, tak nějakou motorkářskou, děkuji a hezký den. Tak motorkářská, tak tam je napadá víceméně od Horky že slíže asi, tak to bychom si myslím, že mohli dát, jen co ji tady najdu. Protože teď jsem nebyl připraven, už to tady hledám, hele, motorkářská, už je tam Horký že slíže. Tak Zdeňko, mám to tady připravený, tak si to užij a v Pasohlávkách se tuším, že uvidíme, my jsme tam taky s Metlou, tam hrajeme nějaký den, ale nevím úplně přesně, jaký, myslím, že ve čtvrtek to bude, no tak třeba se tam potkáme.

teď už si pojďme dát velký žeslíže. No a já se s vámi loučím a přeju vám hezký den. Užijte si rokovej voraz s Danem, který už je tady připravený, těší se na vás, připravuje se, až se z něj kouří, takže má pro vás určitě zase zajímavý příběhy a zajímavý věci, tak se máte na co těšit. A já k tomu ještě přihodím do celý Shinedown, o který si psala Petra, takže to spláchneme, anebo už ne, koukám, že nám to odskočilo, takže už se nám sem nevejde, bohužel. Takže jdeme na motorkářskou a horký žeslíže.

0: get the blues, you get the blues, ITC, ITC.
1: Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Rock Radio. Zprávy.
9: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté okolí uzavřeli. Pomáhali i s evakuací. Jen z domu, kde je i školka, šlo o 61 evakuovaných dětí, 15 zaměstnanců a dalších 8 lidí. Čeká se na příjezd těžké techniky, která by se měla pokusit situaci se stavebním jeřábem vyřešit. V polovině května předloží koalice novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Po jednání koaliční rady to řekl šéf SPD Okamura. Novela má podle něj zpřísnit udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny i podmínky pro pobyt dalších cizinců v Česku. Právě začíná mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Vynese verdikt nad Sláví. Sobotní duel se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů. Slávy hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
1: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude proměnlivý počasí, přechodně je velká oblačnost, v Čechách postupně na řadě míst déšť anebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 stupňů.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava.
10: Na silnici u obce Lahošť, okres Teplice, nehoda 3 osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej foras.
10: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokovej vora s Danem. Já jsem koukal, že dneska má svátek Pankrác, tak já doufám, že kluci na vazebce na Pankráci dostanou spon zákusek ke kávě. No a pustíme jim písničku Divokej byl plakala, protože ženský určitě plakaj. A pak ještě předtím bude Dimitri a jejich anglická verze Somebody Watching Me.

0: A to byly Deep Purple. No a nás pátek čeká mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku a já každý den s váma budu probírat nějakou sestavu nějakých týmů. Vyberem třeba tři týmy, které budou jako favoriti a dneska se půjdeme podívat na ty Čechy a vy mě napíšete, kdo je pro vás překvapením v nominaci nebo kdo tam měl být, kdo tam chybí. Pro mě to je Martin Kaut, který jede na mistrovství jako borec, který dá nějakých 18 bodů. Je pro mě dost málo, já chápu, že nehrál celou sezónu úplně, ale zasloužil si to spíš mladý Petr Tomek, který jako tu celou sezónu odehrál, skoro celou, a těch bodů dal jednou tolik skoro. Takže to za mě velká škoda, hodně se řešil Petr Sýkora, mladý Střince, ten zas úplně tak jako tu jako měl dobrou sezónu, ale nebylo to úplně, že bych řekl wow, hlavně podepsal nováčkovskou smlouvu ve Washington Capitals, takže se bude soustředit na NHL, což si myslím, že je pro něj lepší, než by teďka jel na to mistrovství. My jsme všichni čekali, že nepojede tu na hráčů z NHL, bylo vlastně olympiáda, když je olympiáda, tak většinou na to mistrovství nejezdějí, protože je dlouhá sezóna, takže oni si chcou odpočinout nějaký dovolený. Tak mě napište na Messenger Rokovýho rádia, kdo vám chybí v sestavě českého národního týmu, nebo no, naopak tam je, koho byste tam nechtěli. No a my se pustíme co českýho, třeba Miloš Dodo Doležal, Vítr a mrak.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Korozlukách u mostu za 7 milionů 442 tisíce korun. Chata ve Frýdlantu nad Ostravicí za 2 miliony 800 tisíc. Byt 2 plus 1 v Ústí nad Labem na severní terase za 2 miliony 969 tisíc 400 korun. Zahrada v Kuřimi u Brna za 3 miliony 900 tisíc. A byt 2 plus 1 ve Kryrech u Loun za 3 miliony 121 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
11: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
12: Bolkafest 2026.
11: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: To byl Bruce Springsteen a jeho Streets of Philadelphia z roku 93. Nebyla tahle písnička na žádném albu, ale byla napsaná pro film Philadelphia, kde hrál Tom Hanks, mladýho právníka Andrewa Becketta. Ta hrál tam Denzel Washington právníka a Antonio Banderas, který tam hrál přítele právě to Andrew Becketta. Film pojednává o mladém právníkovi, který vlastně měl nevylečitelnou nemoc AIDS. V té době to bylo prostě tabu a on to bránil ve firmě říct, tak ho vyhodili pro jeho neschopnost, protože už to nešlo skrývat a on se s něma soudil. Moc hezký film, podle mě někdo už to viděl, samozřejmě chápu, není to pro každýho, ale zase tenhle písnička dostala ještě ocenění Oscara za nejlepší filmovou písničku, dostalo to Grammy, i Zlatý Globus, je to taková klasika od Bruce Springsteena a my v té Americe zůstaneme, protože si pustíme Rammsteiny a jejich Amerika.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady práce evidovaly 364 tisíc uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl na 94 tisíc. Policie zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je zmaření spravedlnosti, podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Na webu to uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství. Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na mistrovství světa nechybějí ani slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Douděra a Chorý dostali v sobotním derby se Spartou červenou a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude počasí proměnlivý, přechodně je velká oblačnost, v Čechách postupně na řadě míst déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 14 stupňů.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici na Vyšehradě v obci Netolice, okres Prachatice, nehoda cyklisty a probíhá tam vyšetřování nehody. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: Je 13 hodin a máme první hodinu rockovýho porazu s Danem za sebou. No a mně přijde, že poslední dobou potkávám billboardy, který na mě cílí moje máma. Protože ona mě furt říká, jak jsem tlustej, tak já jedu do práce a koukám, chcete být v létě fit do plavek, další billboard, tam vidím krabičky, chcete se cítit fit. No a poslední úplně před prací potkám billboard, je to jedné firmy nejmenovaný, co je koupelny, jste spokojený se svou vanou, říkám a dost. No tím zdravím mámu a pustíme si nějaký pecky, třeba Green Day, vanastové věci a teď roztančíme to s Queen, tak to pořádně vohulte.

0: to byly Vanastovy věci a písnička Blbá z roku 94. Tenhle single vyšel až později na Best of 20 let. No a klip k němu udělali kluci v roce 2006. Písnička je taková zajímavá, není to takový ten komerční styl. No a mě trošku mrzelo, že Vanastovky nerozjeli vlastně po odchodu Davida Kollera, že nerozjeli Vanastovky s PBCháčkem Robert Kodym. Já jsem trošku čekal, že prostě nebudou pokračovat jako Lucie, ale pojedou jako Vanastovky. Bohužel, což jsem takový zaskočený z toho, uvidíme, oni za dva roky mají výročí 40 let, tak snad pustí nějaký tour, který by mohli vodit celý rok. Minulý rok jeli, myslím, Hrady, to jsem nestihl, já ty Hrady moc nemusím, bohužel, tak jsem se tam nešel ani podívat, ale hledám nějaký menší koncert, až oni někde vystoupějí, takže ty Vanastovky snad ještě uvidíme. A my si pustíme další hudbu a budou Lucie třeba, Darkness, anebo Iron Maiden, ty tady budou zrovna za měsíc.
1: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
3: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival.
10: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

A to byla Lucie, Rouháš se Bohům z 91. roku. No a zítra ke Kamelovi přijde hvězdný host a nebude jim nikdo jiný než Miroš Majda, náš bývalý kolega nebo frontman kapely Valda Gang. Jede i svou solovou kariéru a právě my jsme nedávno nasadili před měsícem jeho písničku ze solový desky, co to má, se jmenuje Lavina, a já vám kousek pustím, ať víte, kdo to neslyšel ještě třeba. Tak pojďme na to. Hey!

0: No a tohle je jeho nová pecka, my máme tady s Kamilem rádi, myslím si, že Kamil to s ním rozebere, takže zítra leďte od 9 do 10, bude tady Miroš Majdák, Kamil se ho zeptá, co plánuje, nějaký koncerty, vyspovídá ho, takže zítra Rock Radio. No a my pustíme Metallicu, Daniela Landu a Limp Bizkit.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragů, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
10: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
9: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
10: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
9: zážitků
10: a zábavy.
9: Táta sviští po okruhu,
10: děti si užívají spolu jízdu
9: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
11: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
10: Adrenalinovou jízdu najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalovej nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

let. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám.

0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Pod záminkou zablokovaného účtu za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o peníze z podvodu a i za zmíněnou pomoc hrozí lidem až rok vězení. Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to dnes šéfka komise von der Leyenová. Podle ní řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě. A ještě fotbalová liga. Sparta dnes ve skupině o titul hostí Plzeň a hrají se taky zápasy ve skupině o záchranu. Dukla nastoupí v Mladé Boleslavi, Baník se představí na hřišti Slovácka a Zlín se doma utká s Teplicemi.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Dnes bude počasí proměnlivý, přechodně i velká oblačnost, v Čechách postupně na řadě míst déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Rock Radio. Doprava.
15: D11 na trase Jaroměř Praha, dávejte pozor, jsou tam zvířata na vozovce, tam půjde ze zvýšenou opatrností, u dálnice jsou kozy.
20: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Rock Radio. Rockovej voraz.
15: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového vrazu před sebou s Danem. No a jak jsem tady četl dopravu, že na D11 jsou u dálnice kozy, tak kdysi v 90. ve směru na Rozhledov to bylo normální, že tam byly kozy. Já tam jednou teda viděli bobra, než tam paní zvedla kožich. A od té doby vím, že bobr musí mít srst a ne bez srsti. No a my si pustíme další hudbu, Iné kafe, Alice Cooper, Scorpions a teď Anthrax Ain't Only.

0: A to byl Alice Cooper a jeho House of Fire z roku 1989. No a my se podíváme na fotbal, protože dneska pokračuje Česká fotbalová liga a skupina o titul a hraje se dost důležitý zápas Sparta-Plzeň. A ona totiž Sparta díky kontumaci je 5 bodů pod Sláví druhá, takže kdyby dneska vyhrála, tak může být jenom o dva body za Sláví, což Slávě by měla ještě zápas k dobru, kde budou hrát v sobotu vlastně v Hradci Králové, jenže oni proti tomu Hradci občas mívají takový horší zápasy, mývají to buď remízy, i nebo občas prohrajou, takže uvidíme, co se bude dít. Na Hradci se hraje blbě, tak snad bude ještě Sparta trošku ke konci ligy trošku trápit tu Slávy. A nebo může být náhoda, ale to se asi nestane, že by to Sparta ještě vyhrála. To těžko říct, protože s tou jich teďka poslední dobou s tím jejich fotbalem, to je taková znoudzecnost. No a já jim k tomu pustím právě kapelu Znoudzecnost a Krysaře.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
3: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
2: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
3: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
2: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Trautenberg,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Vypsaná fixa,
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
1: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když jste motorkář a cestovatel a chcete někam vyrazit, tak co uděláte jako první? Samozřejmě koupíte si motorku, pak kvalitní oblečení a obutí, no a pak zajdete do dobrých prodejen tisku, kde sáhnete po časopisu Motoroad, protože tenhle dvouměsíčník je doslova studnicí nápadů, postřehů, typů, ale i rad, kam a jak vyrazit. A co si budeme nalhávat, pro nás, kteří nejsme až tak akčního ducha, je to takové to čtení o krajinách, o kterých si pak s pouzdechem řekneme, tak tam jsem taky nebyl. A budeme se přesvědčovat, že jednou to fakt klapne. Ne. No a když ani to nepomůže, tak můžete vyrazit tento víkend na 21. setkání Motoroad do Horního Bradla. Jestli teď čekáte, že vám budu vysvětlovat, jak se do Horního Bradla dostanete, tak to ne. Říkal jsem přeci, že je to setkání příznivců cestování. Tak to berte jako první výzvu. A na co se na Motoroad setkání těšit? Kromě zkoušek různých motocyklů, bacha, na to je nutná registrace předem, si užijete cestování, ať už fyzické, anebo prostřednictvím přednášek. Což jsem tak házel okem, tak Martin Pouba vás pozve na Pamír, Honza Dufek vás protáhne nahoru dolů Afrikou, Josef Janoušek alias Pepa v Čudu se s vámi podívá do Mongolska a ještě vás čeká spousta dalších míst. Takže hoďte okem na motoroad.cz, nasosejte info o srazu a kdyby to neklaplo, je tady pořád ta prodejna tisku a prst na mapě.
0: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.

0: A to byly Clue a jejich Island Sun. Já jsem se úplně vrátil do mládí, když mě bylo nějakých 17-18 roků. Aha. Co ty, Kubo?
1: Já si je taky pamatuju si, že v nějakém roce 2006 nebo 2007 jsem na nich byl v Kadani na jednom takovém letním festivalu a pamatuju si, že jedna kamarádka snad tam strávila noc s jejich basákem nebo něco takového. Takže jo, jako kapela byla tenkrát hrozně oblíbená, no.
0: Já doufám, že spolu nezůstali, protože dneska by byla chudá a nic se nepodařilo vlastně.
1: No navíc s basákem, že jo, no. Jako to je celkově neštěstí. To už by stačilo, aby byl z Brna. On byl nějaký Kanaďan, ne?
0: Myslím, že jo, že byl takový nějaký cizinec.
1: Ty bláho, no, ale taky no, jak říkáš, ty si to říkal před chvilkou, kapela dvou hitů, viď? Jako vlastně od toho Snowy Wings a tady Island Sun, přesně to jsou tak. Dvě věci, které od nich hrajem.
0: No, jako oni nebyli špatný, já jsem teda začátku, jsem poprý slyšel, tak ono v tu dobu internet jako tak nějak jako začínal, MP3-ky.
1: V pravěku, viď?
0: V pravěku, no, přesně, jasně. A já na MP3-ce říkám, ty, to jsou nějaký cizinci.
1: Jo, jo.
0: A pak, víš, MTVčko, oni vyskočil MTVčko, říkám, jsou Češi?
1: Jo, jo, takovej vlastně dost světový zvuk na to, jak vlastně vystřelili. Taky jsem si myslel, že jsou cizinci. Byl jsem překvapený, že hrajou u nás Kadani. No a pak jsem najednou zjistil, že to jsou prostě kluci. Vlastně nevím přesně, odkud byli.
0: Já myslím, že Pražáci.
1: Pražáci
0: jsou,
1: asi, ono, mé Pražáci to byli.
0: Všichni jsou z Prahy přece.
1: No pak zmizeli, no, hrozná škoda týhle kapely.
0: Bohužel, no, škoda. No nic, tak já už se budu pomalu loučit. Máme poslední 20 minut rokový oraz s Danem. Já ještě než se s vámi rozloučím, tak vám pustím Red Hot Chili Peppers, Škvory, anebo AC/DC, Highway to Hell. Tak se mějte hezky a čau.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
7: Dorazí kultovní Entrex.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
7: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
8: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: práce za hubičku CZ.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
8: A to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Disciplinární komise zkontumovala nedohrané derby ve prospěch Sparty. Slavia taky dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 zápasy v Edenu musí hrát bez diváků. Předseda disciplinárky Jiří Macner ale ocenil chování vršovického klubu po zápase.
1: Musíme říct, že rychlost toho přístupu klubu, myslím si, že v tom hrála roli, řekněme, pokora, přijetí odpovědnosti, do značné míry i veřejné prohlášení o vině a samozřejmě v přibývajícím čase k dalším návrhům a přijatým opatřením, které nám byly prezentovány, že klub udělá.
0: Já dodám, že trest dostala i Sparta. Ta musí za výtržnosti fanoušků zaplatit 600 tisíc. Cenový strop pohonných hmot půjde zítra zase dolů. Litr benzínu bude stát maximálně 43 korun a 7,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 11 haléřů za litr. Ve Věstníku to uvedl rezort financí. Nic nenasvědčuje tomu, že by se nyní měl hantavirus více rozšířit. Po jednání se španělským premiérem to uvedl šéf Světové zdravotnické organizace. Podle něj je zatím potvrzeno 9 případů nákazy a další 2 jsou téměř jisté. Vzhledem k až 8-týdenní inkubační době ale budou další případy ještě přibývat. Triatlon o víkendu zkomplikuje dopravu ve Zlíně. Kvůli závodům se uzavře část Hradecké ulice. Autobusy městské hromadné dopravy linky 32 proto pojedou do místní části Kudlov po náhradní trase. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio,
2: počasí. No, počasí dneska nic moc, co? Souhlasím s váma, hele, momentálně venku kolem 15 stupňů a večer nám to padne asi na 11, takže si na to dejte bacha, jinak prostě bude hold pršet úplně celý den a nezbavíme se toho. Každopádně hlavně si dejte pozor na déšť v západních Čechách a taky ve středních Čechách, tam to bude nejhorší. Zítra nás budou čekat asi tak 13 stupňů a přehánky už by měly trošičku ostávat, akorát se nám budou pohybovat trošičku na severozápadě Čech a taky na severu, hlavně v horských oblastech. Tak si na to dejte bacha. Jinak zítra, jak jsem říkal, kolem 14 stupňů a večer na 1 stupeň. Nerad to říkám.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
5: Dávejte si pozor ve Slaným, tam totiž spadnul strom na Lacinově ulici, je to vlastně přesně mezi Velkým Slánským rybníkem a sportovním stadionem. Na místě zasahujou záchranáři, doufám, že se tam nikomu nic nestalo a spíš jde o hasiče, který tam ten strom likvidujou a brzo to už bude průjezdný. Nákladák s osobákem do sebe vrazili na silnici 49, to je mezi Zlínem a Vizovicema, je to přímo u kruhového objezdu v obci Lípa. I tam dávejte pozor. V Brně, tak tam v Židenicích na světelný křižovatce Gajdošovy a Bubeničkovy ulice bourala dodávka s osobákem, i tam zasahujou záchranáři, doufám, že tam jsou všichni v pohodě. A v Praze dávejte pozor u nádraží Libeň, je to světelná křižovatka ulic Českomoravská a Křižkovu. Tam se taky bouralo, tak tam taky dávejte pozor.
4: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rokový odpoledne.
2: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne zase konečně může začít. Čeká nás dneska taková klasička zase, hele, zase tady máme něco připravený. Prostě zase si budeme pídat o tom, co se tady bude dít zítra. A taky si budeme stěžovat na to hrozný počasí venku.
5: Já jsem pro, ale ono je důležitý teďka, kolik je hodin. Víš, nebo takhle. Protože každých 5 minut bychom si mohli stěžovat na něco jiného. Jednou ti může svítit sluníčko moc do očí. Za chvíli zase mrzneš, protože fouká vítr. Za chvilku je vlastně docela jako příjemný, že takový ten jarní déšť, ale za chvíli vlastně na jednou hroznej ceďák. Nevíš teďka, prostě aprílový počasí.
2: Takže se mi s tím zaží říct, abych jako přestal být zase takovej morous jako vždycky.
5: No ne, jo. Právě že ty jako morous můžeš teďka projevit svůj plný potenciál, protože tohle to počasí je pro morousy jako dělaný. Můžeš si každou minutu stěžovat na něco nového.
2: No výborně, no tak já se těším, na co si budu stěžovat tak za 20 minut, ale teďka si stěžuju na to, že nehraje žádná muzika.
5: No tak prosím tě, dáme Guns N' Roses a jejich November Rain, 8 minut pořádného roku, za chvilku Gamma Ray, no a taky Komunál si svůj poslední kulku schoval právě pro vás.
2: No konečně.
5: Rokový rádio, rokový odpoledne právě teď začíná.

0: Fighting the World, to je v podstatě taková jako záležitost po práci s celým světem a to, k tomu musíte mít dobrý důvod, že jo? Jako Manowar k tomu měli v roce 87 určitě dobrý důvod, když o tom teďka na Rock Rádiu tady zpívali, ale vy se teď můžete poprat s celým světem o vaší šanci vidět třeba Sepulturu naživo vlastně úplně naposled.
1: Nejenom Sepulturu, ale taky třeba Anthrax, Accepty anebo Godhard a všechny tady ty kapely budou na Metal Festu od 5. do 7. června a my na to máme zase dva lístky.
0: Stačí jenom, abyste otevřeli Facebooky, našli profil Rock Rádia a do zpráv tomu profilu Rock Rádia napsat, proč zrovna vám by tyhle ty lístky měly přistát a v příští hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít to štěstí.
1: A aby se vám to celý psalo líp, tak vám pustíme další muziku. Čekají nás Kysáci, taky Don Airy anebo Harley a jejich strážní andělé.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá baráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Pisáci a jejich Rock and Roll All Night právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 15 hodin 38 minut k tomu. No a Kubo, víš, jak jsme se na začátku hodiny bavili o tom, že jakože jsem takový mrzou, tady si můžu stěžovat pořád na něco nového.
1: Nezapomněl jsem, neboj, no.
0: Tady s tím počasím. Tak vzhledem k tomu, že my Češi si dost jako rádi jako stěžujeme na počasí hlavně, jo. Mně teďka došlo, a přesně jsem na to dneska ráno myslel, my jsme teďka přesně v takém tom počasí, kdy prostě ráno musíš vyjít na baledej.
1: Jasně.
0: Bunda, mikiny, všechno. A odpoledne to všechno musíš nosit sebou prostě a seš jenom v tričku.
1: No
0: to je sakra.
1: To je prostě, že člověk se musí opravdu zamyslet a to je právě těžký. Já chápu, že pro lidi jako ty je to rozhodně těžký, ale v tomhle tom období je prostě potřeba se právě trošku jako zamyslet, víš,
0: no,
1: a jako
0: bolí,
1: trošku
0: no.
1: Jako si to promyslet dopředu, tu strategii, no.
0: No a takže máš jako ráno vyjít a má ti být zima?
1: No takhle, já si myslím, že hlavně základ je ráno nevycházet. To bych hlavně jako poradil lidem, kteří mají s tímhle tím problém. Prostě nikam nechoďte, buďte doma. A ono to je lepší jako.
0: Jako je pravda, že by to vyřešilo plno mých problémů?
1: No právě,
0: prostě.
1: Víš, jako no, pojďme se na to koukat, jak se říká, prostě tak jako jinou optikou, jak říkají outside the box.
0: Jo,
1: jako,
0: pozor, jako mimo takhle se
1: no,
0: na to koukat.
1: Prostě se jako...
0: No tak já se, no tak dobře, tak já teda nebudu ráno vycházet, no dobře, ale když nebudu ráno vycházet, ano. Tak a pak je ale zase zima ten večer. Takže já můžu chodit ven jenom v to úzký okýnko v ty 2 hodiny, kde je prostě venku teplo, jo.
1: No a tak co ti jako brání? Normálně běž, 2 hodiny, to si, hele, stihneš si nakoupit, projít se, hele, kdybys třeba seděl ve vězení, tak máš ještě méně času ven, jako takhle, to je furt, hele, taky bys mohl být ve vězení,
0: to je
1: potřeba
0: pravda.
1: Takhle se na to koukat.
0: To je, no tak dobře, no, ale stejně mě to štve.
1: To je takový heslo našich optimistů, jako takhle, taky bysme mohli být ve vězení. Každopádně buďme rádi, že žijeme na svobodě a můžeme poslouchat takovou muziku Him, Biffy Clyro, anebo Panoptiko se svým posledním tangem, než je zavřou, nebo co?
2: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od Esa, koupí auto od Esa.
9: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
12: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
13: Bolkafest 2026.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalovej nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná.

Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. No.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo asi 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a taky oborů zaměřených třeba na komunikační technologie. Za 8 let dluží lidé hlavnímu městu za přenocování na záchytné stanici více než 92 milionů korun. Poplatek 3000 korun, který nepokrývá ani náklady, jich zaplatí zhruba 20 až 25%. Záchytka sídlí v areálu nemocnice na Bulovce a podle zástupců špitálu její kapacity už nestačí. Mozková mrtvice ohrožuje stále víc lidí. Nemocnice krajské zdravotní proto ve čtvrtek a v pátek chystají v Děčíně, Mostě a Chomutově osvětové akce. Proč jsou tak moc potřeba, vysvětluje mluvčí společnosti Ivo Brániš.
10: Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mozková mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity. I přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Každému 5. či 6. člověku cévní mozková příhoda hrozí.
9: Světové akce nabídnou mimo jiné i vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. Českému pivotovi, který hraje v Barceloně, ve Španělsku v létě skončí smlouva. Dál už hrát nebude. Veselý má na kontě triumf v evropské lize a 3 sezóny hrál i v americké NBA. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Tak právě teď si uvědomujeme, že jaro ještě úplně v plné síle nepřišlo, respektive teď nám ukazuje svoji odvrácenou stranu, a to je ta chladná, studená a mokrá. Po celém Česku dneska rozhodně čekáme nějaký deště, hlavně teda na západní polovině, na té východní, tak tam to hrozí hlavně ve Slezsku, to znamená kolem Ostravy. Teploty jsou dneska mezi 7 až 12 stupni, takže rozhodně nic moc. Přes noc bude 5 stupňů. No a zítra jedna taková částečná dobrá zpráva. Po většině republiky by už nemělo pršet, nejvíc by se to mělo rozpoutat v Krušných horách, to znamená severozápad České republiky, tam nějaký srážky budou. Každopádně bude o kousek tepleji, bude někde mezi 11 až 15 stupni, každopádně čeká nás spíš polojasno, no možná víc oblačno.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: pojďme se ještě podívat, jak vypadá na silnici, když nám tam takhle prší. V ulici Táborská v Praze máme v sobě dva osobáky, pozor na to. V Litomyšli se dejte pozor na Smetanově náměstí, tam jsou sobě taky dvě auta. Zatím tam kolona není, ale už se to samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. V Český Lípě v ulici Liberecká se srazil autobus s pracovním strojem, takže prosím vás, nikomu se tam nic nestalo a dejte si na to radši bacha, budou tam na zemi nějaký kusy toho a takovýhle opatrně. V Brně ještě v Gajdošovce, tak tam je v sobě dodávka s osobákem, taky bez zranění, ale už tam dělá prý docela pěkná kolona, dejte si na to pozor.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: Máme už 5 minut po 16. hodině, Kuba i Petr jsou na svých místech a ještě vám připomeneme, že jestli chcete vyrazit na Metal Fest, který se děje první červnový víkend v Plzni, tak byste určitě měli vyrazit v Avantasia, Sepultura, Anthrax, Accept, Pain, Gotthard, to je jenom malý výčet kapel, který tam budou. No a co, že byste tam měli vyrazit? My vám na to dokonce dáme lístky.
14: Je mi úplně jasný, že teďka s tím deštěm jste všichni zalezli prostě dovnitř, jo, takže otevřete počítače a nebo si vemte klidně do ruky telefon, najděte si Facebook, tam si najděte stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč tady ty lístky máme dát vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme zavolat.
12: Těšíme se, až si pokecáme, každopádně It's My Life, to nás čeká už za chvilku jako takovej ultimátní rockový song. Soul Work už za chvilku, ale teď si dáme Arakain, je to taková jejich...
14: Je to jedna z takových jejich jako opravdu velkých pecek, jo, pojďme na to pomalu, jo. Jako tohle to si myslím, že si velice užijeme začátek tady tý hodiny, pojďme se na to
12: teda, ale...

0: Nickelback a jejich Sunday právě teďka dojíždějí na Rock Radio. 16 hodin 20 minut k tomu a Kubo, já se tě musím zeptat, já jsem tady teda jenom tak jako očima to projel, ale ty o tom určitě budeš vidět víc. Včera jsme se bavili o té situaci, co se stalo na Slavii, že jo? A už jsem koukal, že už se to asi nějak k tomu proběhlo nějaký vyjádření, víš o tom něco?
1: Hele, úplně ve zkratce, dneska zasedla disciplinárka, myslím si, že většina našich posluchačů, který to zajímá, tak už o tom vědějí, každopádně kdyby náhodou někdo ne, tak Slavia dostala pokutu 10 milionů korun za to, že si vlastně neuhlídala ty svoje fanoušky, kteří tam potom vběhli. Nejhorší je, že vlastně tam šlo o tu pyrotechniku, ty světlice a to, že se to házelo na sektor hostů. Ale samozřejmě Spartěni taky nebyli úplně bez viny, protože taky házeli nějaký světlice už během zápasu a prostě bylo to tam z obou stran šílený. Sparta dostala teda 600 tisíc pokutu, takže jako určitě o dost míň, ale tak ono prostě v tu chvíli to opravdu takhle jako poměrově bylo. No a další věc, já jsem slyšel, že spočítali, že vlastně oni teďka zároveň 4 domácí zápasy musí hrát bez fanoušků, což znamená, že tři poslední, co zbývají teďka do konce ligy a pak až začne zase další ročník, tak ještě ten první budou muset hrát bez fanoušků, což samozřejmě se určitě podepíše na jejich výkonu.
0: No,
1: takže se teďka říká, že je možný, že by ještě Slavia mohla jako zaškobrtnout a Sparta, která je teďka najednou 5 bodů jenom za nima, tak že bychom to mohli ještě vytáhnout.
0: Uvidíme, no. No takže no, tak jako rozhodně máme jako zařízeno na docela zajímavý konec ligy teda, jako.
1: No, právě spousta lidí říká, že taková ta nadstavbová část té ligy je vlastně nudná, všechno už je rozhodnutý, tak teď se právě ukazuje, že to tak úplně není a že se opravdu bude asi bojovat do poslední minuty o ten titul.
0: No tak uvidíme, jak to dopadne, uvidíme. Každopádně na co ale čekat jako nemusíme, tak je rozhodně další muzika tady u nás na Rock Radio. Floydy, My Chemical Romance anebo Trautenberg, tohle všechno vás čeká už za chvíli.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
12: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
13: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
14: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnýostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: domat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: posledníma tónama Floydu a jejich Brick, Another Brick in the Wall jsme už vybrali výherce dnešního rozdávání dvou lístků na Metal Fest. Už toho výherce známe, takže se s ním teďka spojíme a za pár minut už se tady všichni uslyšíme společně na Rock Rádiu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a jak už moc dobře víte, tenhle ten týden rozdáváme na plzeňský Metal Fest, který se děje první červnový víkend a s náma už je tady Martin. Čau.
2: Já vás zdravím, chlapci, oba.
1: No tak prosím tě, ty jsi nám posílal fotku, jak se loni potkal s King Diamondem a máš ním fotku a vlastně tím si vlastně chtěl říct, že i loni jsi byl na Metal Festu a letos by si to chtěl zopakovat, tak já se tě rovnou zeptám, koho si budeš chtít takhle ulovit letos?
2: Rád bych si ulovil Krematory.
3: Hezký, okay. Hezký, to je dobrá volba.
1: No jasně. A je, posloucháš už je dlouho, nebo jaký s nima máš nějaký jako vztah, jak bys to popsal?
2: Hele, neposloucháme dlouho. Jako vím, že taková kapela samozřejmě existuje, ale takhle, jak brouzdám občas po YouTubeku, tak mě zaujal jeden klip a ta hudba mě teda hodně vzala.
1: Mm-hmm.
2: No oni, tak... už tam totiž měli, oni už tam teda totiž měli být loni, ale pro nemoc nějak byl jejich koncert zrušený.
1: Mm-hmm.
2: Takže si to je letos.
1: Takže si dáš prostě s Felixem selfiečko a tentokrát prostě to bude ten hlavní úlovek, jo?
2: Pokud to půjde, tak určitě.
1: Skvělý. No tak jo, hele, tak je moc pozdravuj, samozřejmě užij si jak Krematory, tak úplně všechny další kapely, co tam budou. Díky, že ses ozval, no hlavně užij si Metal Fest.
2: Chlapci, já vám moc rád děkuju a děkuju Rock Radio.
1: No jasně, super, měj se krásně.
3: Ahoj.
2: Mějte se, chlapci, čau.
0: Na Rock Radio nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Lidí dneska psalo docela dost, takže neváhejte, zkuste to a se zítra. My zatím pošleme Aerosmith, Amarant, anebo Kabáty a jejich Burlaky.

0: Nové vydání magazínu Reportér.
1: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
0: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
1: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
0: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
1: A spousta dalšího čtení.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dubnové mrazy v českých sadech řádily. Podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno jeřábu. Policisté okolí na několik hodin uzavřeli. Na místě probíhala i evakuace lidí z dotčených domů, včetně mateřské školky. Rameno stroje se podařilo zajistit během odpoledne. Provoz už policisté obnovili, výjimkou je ale cyklostezka, která zůstala zavřená. Parkování v centrech měst se dál mění. Tábor od čtvrtka upraví parkovací režim před střelnicí a na Tržním náměstí. Jak přesně, ví mluvčí radnice Luboš Dvořák.
14: Úseku před střelnicí dojde ke změně režimu stávajících parkovacích míst. Ta budou nově vyhrazena pro rezidenty Starého města. Další úprava se týká parkoviště na Tržním náměstí, kde vzniknou dvě nová parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením se společnou nástupní plochou.
13: Opatření reagují na dlouhodobé požadavky obyvatel historického centra. Sobotní derby pražských S vyjde fotbalovou Slávii draho. Jak už od nás víte, zařádění fanoušků musí zaplatit rekordních 10 milionů korun. A nejbližší 4 zápasy v Edenu odehraje bez diváků. Kvůli těmto trestům utrpí klub ztrátu asi 50 milionů korun. Vysokou pokutu dostala i Sparta, ta za výtržnosti svých fanoušků zaplatí 600 tisíc. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
12: Rock Radio, počasí.
15: Tady v Praze už sice neprší, ale na plno místech po republice tomu tak není. Bude pršet ještě celý večer, hlavně na severu Čech a taky na jihu. Možná se něčeho dočkáte i na severu Moravy, každopádně s tím počítejte. Teploty venku momentálně kolem 10 stupňů, večer nám padnou asi na 5. Zítra už ale konečně bychom měli přežít celý den bez deště, kromě severozápadu Čech a taky severu, hlavně v horských oblastech. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 14 stupňů a večer nám padnou na hodně nepříjemnou jedničku.
16: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
17: Rock je slušná muzika.
12: Rock Radio. Doprava.
17: Hodně nepříjemná byla taky srážka dvou kamionů na D5, je to přímo před Prahou na kilometru 2 a samozřejmě se tam tvoří kolona, takže si dejte pozor a možná zkuste hledat na nějaký navigaci, kudy byste to objeli. Na D1 stojí odstavené vozidlo, překáží na, ve směru na Prahu na 105. kilometru, tak si na ně dejte pozor. A na D8 stejná záležitost, taky poruchané odstavené vozidlo, tam je to ve směru na Prahu 51. kilometr. Může být v tomhle počasí snížená viditelnost, takže si na to určitě dávejte pozor. A ve Zlínsku kvůli počasí je bahno na vozovce. Na Zlínsku je to přímo mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím. Tam je taková silnice, no a asi 500 metrů pokrývá bahno, takže si dávejte pozor, dejte nohu z plynu, vždyť jako co, o co jde.
18: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Rock Radio. Rokový odpoledne.
15: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Hele, lístky máme rozdaný, bavili jsme se tady taky o nějakých sociálních záležitostech ohledně sportu, ale teďka bychom se mohli podívat na to, co se tady taky bude dít zítra, že ano, Kubo?
17: Zítra se tady totiž budou dít zajímavé věci, samozřejmě víte, že je středa, hosta je třeba, takže v 9 ráno tady samozřejmě Kamil Dráb přivítá někoho, ale zatím se ještě necháme pro sebe, kdo to bude. Ostatně vy, co posloucháte celý den, tak už to nejspíš víte, ale neprozrazujte to ještě těm ostatním, který poslouchá až teď odpoledne, protože dáme si nějaký písničky a pak vám to hned řekneme.
15: Čeká nás Kid Rock, taky Dimitri s jejich Černobylem, ale teďka už si dáme POD a Afraid to Die.
7: Rock Radio.

0: God Save the Queen, kapela Sex Pistols, tenkrát udělala pořádný rozruch touhletou skladbou, ale dneska už není ani kapela Sex Pistols, ani královna, takže už to nikoho nemusí štvát. Každopádně máme 17 hodin a 16 minut k tomu a zítra v 9 ráno tady přivítáme speciálního hosta. Slíbili jsme vám, že vám prozradíme, kdo to je, a tak vám to teda řekneme.
1: Bude to totiž Miroš Majda. Vy si ho můžete rozhodně pamatovat, vy, který posloucháte Rock Radio už dlouho, že tady i tehdy vysílal pár měsíců tady jako moderátor, ale samozřejmě ho znáte z kapel jako Valda Gang a tak dále. Prostě a teďka dělal dokonce i své vlastní písničky, o tom si asi ostatně hádám, budou zítra s Kamilem povídat, ale rozhodně to je tady na Rock Radio známá firma, takže si to nenechte zítra ujít.
0: Já myslím, že řekne, že posluchači Rock Radio ho určitě budou znát ze Superstar 2009.
1: Tak třeba od tamtud ho znám já.
0: Já taky právě.
1: Od tamtud,
0: ale jako myslel jsem si, že budeš předpokládat, že většina našich posluchačů kouká na Superstar, což zase bych úplně netypoval, já nevím.
1: No to já si taky nemyslím, teda on taky, kdo dneska na to kouká, viď?
0: No kdo tam ještě dneska chodí a kdy to vlastně ještě dneska vysílá, teď už to nebylo aspoň, já nevím, to už tak 10 let nebylo, ne?
1: Nebo já nevím,
0: něco naposled, co jsem zaznamenal, bylo tak, já nevím, možná 5 let zpátky, možná ještě před covidem, nebo možná za covidu se ještě snažili to dělat a vlastně nevím teďka, jak to dopadlo naposled. Každopádně Miroš Majda je naše rockstar, vidíš to, už jsem to málem takhle to. Rock rádiová superstar, jsem chtěl říct, a tak si zítra s ním dáme Valda Gang terapii, no prostě všechno možný v 9 ráno, poslouchejte Rock Radio.
1: Teďka zatím pustíme další písničky, R.E.M., Airborne anebo Rybičky s jejich Big Beatem, pojďme na to.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Umělecké kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolujízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auto dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Polkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Rock Radio. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutnýhoře.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: R.E.M. právě teďka ztrácí svou víru. Losing My Religion dohrává na Rock Rádiu v 17 hodin 33 minut a 25 vteřin.
1: No a tím už taky se značí, že rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svého konce, že jo? My se už to tady za chvilinku budeme s Kubou předávat kapitánovi, který by samozřejmě kdyby mohl a byl tady, tak by řekl.
2: Volejte byš to.
1: No jak jinak? A vy už si můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěl nechat dneska zahrát. A my se uslyšíme klasicky zítra od 3 do 6.
0: Moc se na vás těšíme, můžete psát samozřejmě na e-mail, na Facebook můžete volat, ale to samozřejmě až po 18. hodině, aby vás kapitán vůbec slyšel, a rozloučíme se s vámi posledníma rokovýma peckama dnešního odpoledne. Doufám, že se počasí umoudří a že nezmokneme a pak hned zase se nespálíme od sluníčka cestou domů. Tak každopádně bude Ozzy Osbourne s Jeffem Beckem, ZZ Top, Stratovarius, no a Vohnouti nám zaspívají, jak to je vlastně s tím svazem českých bohémů. Tak jdem na to, čus!
1: Čus!
3: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
4: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
5: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
6: Trénírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trénírkárna.cz.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
11: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
12: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
13: Atención!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
16: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
15: Dorazí kultovní Anthrax.
16: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
15: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
16: Metal Fest.
15: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
20: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
21: Rock Radio, co se děje?
2: pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
21: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
22: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princes.

0: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Síť tratí s evropským zabezpečovačem ETCS se letos rozšíří. Systém bude na dalších 180 kilometrech. Je v tom třeba rozšíření o celý jižní koridor Praha-České Budějovice, spojka mezi pražskými Malešicemi a Hostivaří, anebo trať mezi Chocní a Litomyšlí. S příchodem ledových mužů dorazila do Česka studená fronta. Podle meteorologů průměrné teploty klesnou pod 13 stupňů. Na situaci tak reagují i teplárny. Třeba ty brněnské obnovují dodávky tepla do domácností a dodávky neukončila ani pražská teplárenská. Konec června bude tradičně patřit sportovně naladěným školákům. Další letní olympiáda dětí a mládeže se navíc bude poprvé v historii konat přímo v Praze. Více říká reportér Radek Barkman.
2: Hezký den. Olympiáda dětí a mládeže se vůbec poprvé v historii uskuteční v Praze. Srdcem celé olympiády by měla být lokalita Výstaviště. Zde bude probíhat celkem 6 různých soutěží, kompletní doprovodný program a také medailové ceremoniály, které by se měly konat u Křižíkovy fontány. Do Prahy by na konci června mělo dorazit až 4,5 tisíce mladých sportovců ze všech 14 krajů České republiky. Medaile pro nejlepší navrhovali sami děti. Z Prahy Radek Barkman.
1: A u sportu zůstaneme. Česká ženská hokejová reprezentace má nového trenéra. Hokejistky povede Američan Idalsky. Na střídačce nahradí Kanaďanku McLeodovou. Ta po sezóně u ženského nároďáku po 4 letech skončila. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za ty zprávy a pojďme se opět podívat na to zatrolené počasí. Tak zítra nám Český hydrometeorologický ústav hlásí oblačno až zataženo ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější, nejvyšší teploty na 17, no a v 1000 metrech na horách okolo 6 stupňů.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se do ulice Sokolovská v Praze, tam se srazila tramvaj a osobák, tvoří to samozřejmě překážku v provozu a projíždíte opatrně na D0, tedy na pražském okruhu na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině. Je nehoda náklaďáku s osobákem, tvoří to opět překážku na vozovce, projíždíte opatrně, a v Lidické ulici v Praze nehoda dvou osobáků, která taktéž tvoří překážku na vozovce. Podíváme se ještě aktuálně, teďka jestli na nás něco nevyskočí. Hop, a je tu ještě Rašinovo nábřeží v Praze, tam se srazili dva osobáky, ne, osobák z tramvají, pardon, tvoří to opět překážku na vozovce. Buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, doražte hlavně v pořádku.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock napsání.
3: Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, máme tu úterý a opět je tu s vámi váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis s vaším oblíbeným večerním pořadem Rok na přání, kde se můžete 2 hodiny svobodně vyjádřit i vyřádit, hlavně hudebně. Tak, přátelé, vrhneme se rovnou do toho, 2 hodky je to teďka vaše, volejte mi přímo do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na messengera a do mailu, a na úvod trocha romantiky Brian May a Too Much Love Will Kill You. No a během téhle 4minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Tak doploužit, odsucnout, nebo taky doplakat, podle toho, jak kdo to má rád při ploužáčku. Zkrátka tohle byl Brian May a teď si dáme něco veselejšího. O to se nám tady postaral motorkář Fool, že jeho spolupracovnice Lenka, která mu pomáhá tam s barákem trošku tam vymíst takový ten staromládenecký bordel a udělat tam ženský pořádek, tak, že by chtěl nechat taky za tu její práci ještě něco zahrát, že se pořád drží, že ač 50-kilová slečna energie má na rozdávání. Tak jo, prý by udělala radost pecka zrzy zrzy od Harleje. No komu by tato pecka taky radost neudělala, že?
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak osoba Tony si dneska volal do našeho pořadu Rok na přání Radek, který by to chtěl věnovat mě, sobě, prostě nám všem, co se Sabatoni líběj. Tak dobrý, tak to byl krásný závan ze Švédska. Udělejte to přesně jako Radek a volejte k nám do studia na 725 844 424, pokud chcete něco zahrát. Abyste pak nenadávali doma, se nám nezahráli, já jsem se tam zas nedovolal. V kolik jsi tam volal? No za 3:08 a nezved mi to už nikdo, nebo mi řekli, že už je pozdě. Tak prosím vás, aby se vám přesně tadyhle ty keci vůbec nemuseli rozjet nikde, tak zavolejte hned na 725 844 424 a je to. Tak a teď si dáme nějaký Pearl Jam. Psal mi Honza Válek, zdarec Jirko z Olomouce, zdarek Honziku z Olomouce. Zahraj nám něco od Pearl Jam, prosím, a je to pro všechny kámoše a známí, co jedou s náma za měsíc sjíždět Vltavu. No, se sjížděním Vltavy, přátelé, pokud nechcete skejsnout jako na D1, tak doporučuji sjíždět Vltavu buď to před, anebo po sezóně úplně. Jako, já jsem byl úplně překvapený, jako, jaký se vlastně z takový sjíždění, jako co jsem zažíval třeba jako puberťák nebo tohle, jsme sjížděli vodu a byla to taková jako pohodička. Dneska u těch jezů jako čekáte dlouho, hospody narvaný, policajti všude taky se motají. No je to zvláštní to vodáctví, už to není jako za starých časů. No nicméně, Pearl Jammy si určitě dáme a dáme si pecku z 90. protože já mám úplně ze všech let nejradši a ta se jmenuje Dizident.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: práce za hubičku CZ.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
11: Vše pro bagr, CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr, CZ.
13: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
15: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
16: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
18: A tomu říkáte problém?
20: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

0: Tak teďka se muzika nesla v rytmu lásky, přátelé, v podání Škorpíků jsme si poslechli tuto krásnou píseň, doufám, že jste dostali od někoho při ní třeba aspoň pusu, když ne nic jiného. No a teď si dáme nějaký Dimitri, o který si tady psal Jirka Pícha. Pozor, nečíst anglicky. Zdravím do Rock Rádia. Můžete prosím zahrát písničku od Dimitry, Strážnou věř pro všechny, kteří pracují i o víkendu a také vám do studia. Děkuji, s pozdravem Jiří. Jiří zdraví Jiřího a Strážná věř je tu pro vás.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na přání.

0: Pardon, pane Dickinson, že vám vstupuju do písně, ale je to třeba, aby jsme odehráli vše, co potřebujeme v této hodince. Tak, přátelé, psala mi Klárka Malá, že přijela zrovna z Vltavy, že teď tam nebyly ani cajti, ani fronty a ani nezvladatelní nevodáci. No jo, no tak jako v podstatě si jela trošku jako před sezónu, že jo. Sezóna pro ty nevodáky i pro některé chudáky vodáky je hlavně v létě o prázdninách a to je peklo, přátelé. Takže přeju Honzovi z Olomouce, ať mu to vyjde taky tak a chtěla bych zahrát teda všem vodákům a to, co chce zahrát, tak o tom jsme se bavili, až mi dokonce Klárka začala nahrávat hlasové zprávy, protože jede zrovna autem. Tak tam prej nakonec mám pustit něco, protože jsme chtěli od Divokýho byla určitý písničky, které tady nejsou. Jich tady strašný pakl od Divokýho byla, ale zrovna ty vodácký tady prostě chybějí. No, takže tam mám pustit něco, co bych si pustil na lodi já. Tak přátelé, to, co bych si pustil na lodi já, a kdybych to pustil na hlas, tak by to potápilo okolní kánohéhy. Takže tady pustím písničku od Krucipisku, která se jmenuje Chiméry. A tam se o chlapcích na lodi taky zpívají. Já si pamatuju i takovou historku, když jsem jel poprvý úplně na vodu, tak já jsem byl chlapec v pubertě samozřejmě s džískou okovanou, měl jsem i kožený rukavice s těma hřebama, takhle jsem se vydal i na vodu a měl jsem, jako říkám, abych zachoval vodácký dekorum, tak jsem měl šátek Cannibal Corpse na hlavě, Eaten Back to Life, no a takhle si to pádluju, že jo, samozřejmě jsem byl zadák, protože jako na háčka mě nikdy nikdo nedostal. No a teď jsem se setkal s tím, jak oni se zdraví, já to nevěděl, já to netušil, že jo, takže na mě nějaký ahoj, říkám, komu tykáš, ty vole, a prej, to se takhle zdraví, ty vole, to není, můžeš být klevostrej, a já v těch 16 letech, jo, jo, a hned jak jsem dorazil do prvního kempu, tak do mě, tak hned tam přiběh jako majitel toho kempu a říká, hele, jak se na tebe koukal, mladý, já tady nechci večer žádný problémy, a odejel, říkám, ježiš, co jsem provedl, jo, no prostě, tak to bylo, přátelé, a teď si dáme ty Chiméry.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
14: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
15: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: je sice úterý, ale klidně může být den, jaký chcete, i středa, i pátek. Friday I'm in Love od Cure a teďka si dáme zase něco českého, aby jsme to prostřihli. Tak, Jan Menzel mi psal maila, abych taky nějakýho otevřel. Prosím o zahrání Alkoholu a jejich verze pecky Okno mé lásky pro kluky do hospody u námořníka ve dvoře Králové nad Labem. Dík. Hele, tak námořníci, ahoj a nezapomeňte mi taky napsat do Messengeru či do mailu, v jakém jazyce chcete slyšet dnešní časové znamení, no a v jaké situaci ho chcete načapat, abych vám potom mohl zahrát VIP píseň na přání.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak přátelé, to byly Battle Beast a Unbroken a já doufám, že stihneme ještě Rammsteiny, a o který si tady volal třeba Marcel z Liberce, aby kluci z Benteleru se jim pěkně makalo. Taky má bubeník 60, tak si dáme pecku Dáma Jesta.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Milí posluchači, je tu minutka po sedmý večer a nejenom nás tu v Plzni čeká tu ta druhá půlečka pořadu Rok na přání. Mláte mlák?
1: Rok Radio, Rok na přání.
2: Tak dnes jste slyšeli časové znamení říkat, milí posluchačové, je minuta po sedmé hodině večerní a nejen v Plzni čeká druhá půlka pořadu Rok na přání. Ten zbytek, to je těžký překladatelský oříšek, ale snad by se to dalo přeložit jako hezký večer. Tak, přátelé, dneska to bylo plzeňsky napřání Michala Kmínka, tak doufám, že to bylo přesně, že tady od nějakého plzeňáka nedostane časový znamení parfacek venku. A samozřejmě Michal Kmínek si v naší druhé polovině jako první může říct o píseň napřání, já se mu ji pokusím splnit. Bude muset do toho šlápnout, protože před sebou máme akorát rychlou úderku od Offspring, All I Want. No a pak už je to samozřejmě na něm. Druhá půle našeho roku na přání právě začíná.

0: Tak já, dobře, javol. Prosím vás, přátelé, tak Michal Kmínek mi tady napsal, že jsem ho velmi rozesmál, ale že mám čekat čočku od Plzeňáků. Tak já myslím, že humoru rozumíme, ne, přátelé? A každopádně dáme si teďka pecku, o kterou si napsal Michal Kmínek. Já jsem rád, protože já jsem tuhle písničku strašně dlouho neslyšel, i když v roce 1996 byla velmi kultovní. Pecka ASMS z alba Play Games od kapely Doki Dok. Jo? Taky si pamatujete ještě Doki Dok, vlastně to byla taková hodně jako skejťácká muzika. Tak si je pojďme dát. A sorry, Plzeňáci.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak tato píseň se jmenovala Love Hurts, ale samozřejmě není od Nazareťáku, ale od Incubus. Taky parádní jako záležitost. Opravdu, sedíme na ucho. Jinak já teda se musím přiznat, že Incubus patří mezi mé oblíbence hudební. Je to pravda, jo. A co si dáme teďka? Tak volal mi Pavel do našeho roku na přání, který by chtěl od traktoru zahrát Testament a bylo by to pro všechny motorkáře, ať na sebe dávají při sezóně bacha a ať tu sezonu přežijou. No, já se k tomu přidávám, přátelé, taky mě Pavel nabádal, abych jezdil pomalu. Hele, já jezdím svižně, ale neriskuju. A co dělám určitě, vždycky na konci sezóny si k té mašině sednu nebo k ní pokleknu a za tu pěknou sezónu jí osobně sám nikdo u toho nesmí bejt, to je takový můj rituál, tak jí vždycky poděkuju, pohladím a poděkuju jí za to, že jsme spolu tu sezónu přežili. A já to vlastně doporučuju takhle všem, chovejte se k těm svým strojům, pokud máte motorku nebo oblíbený auto, chovejte se k tomu, jako by bylo živý, dejte mu, co potřebuje tomu stroji, neošiďte ho a ten stroj vás taky neošidí. A když neuděláte chybu vy, tak vás ten stroj nezradí. No a dost filozofie, jdem si dát traktory.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: případě trochu patetičtí Disturbed a jejich verze krásné původní písně The Sound of Silence od Simona a Garfunkla. No a my si pojďme dát něco na zpříjemnění nálady a zlepšení počasí. Olda mi volal, že by si strašně rád poslech Roxory a jejich klasiku Železný král. Říkal, že ho to dnešní počasí vyhnalo už asi pětkrát od práce. Tak prosím tě, Oldo, hlavně ať tu práci doděláš, ať už máš všechno za sebou a můžeš jít třeba na pivo a k tomu ti dopomáhej Železný král.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Dohráli nám výborní Ramones, trochu starýho puňku jsme si dali z roku 77 v podobě pecky Rockaway Beach. No a přátelé, vy posloucháte druhou půli našeho roku na přání na vašem rock rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgezem. Co si dáme dál? Bude to absolutní metalová klasika, o kterou si zavolal Franta a říkal, že by, a musím to teda vypíchnout, pouze pro všechny dobré lidi a slušné lidi chtěl nechat zahrát od Acceptu Metal Heart. Jo, tak to bylo přání vyloženě od srdíčka. Děkujeme ti za něj, Franto. A tady máš to svoje metalové srdce.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
12: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
13: Třikrát zelená, smažák!
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
18: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: klasice od ACDC Hell's Bells nás tady v druhé polovině našeho roku na přání na Rock Radio čeká ještě pár pecek. No a přišla mi zajímavá hlasová zpráva.
1: Hele Jirko, Vajgisu, vole, zkuš nám tam zahrádají třeba něco od nějakého punku, třeba Ečka, vyber tam něco a my s tím budeme určitě spokojeni, takže tak, hej, hej, hej. Hoď tam Ečka! A jinak jsem z Leštiny a u Zábřeha na Moravě a jedeme tady těžký punk a sečeme trávu.
0: Tak milý Petře Fajo, já nevím, jakou trávu to sečete. Nebudu si ani, nedovolím se ani typovat, raději. Doufám, že toho máte všeho dostatek, ať už je to zvířatům nebo vám, anebo se z vás starou pak zvířata. Každopádně Ečka si dáme a tady máte od nich Číro.

Stanovený čas se, milí námořníci, opět chýlí ke konci, nedá se nic dělat a po ostrý pecce Curse od Architects si dáme ještě pěkně ostrou metaliku, o kterou si tady zavolal Mirda a říkal, hele, zahraj mi tam nějakou pěknou metaliku, takhle, víš, jako na závěr, co třeba Atlas Rise? No tak jasně, samozřejmě, tato 10 let stará pecka 100% krásně zafunguje tady na Rock Rádiu a bude to pro Míru z Vlčnova. Tak, zdravím do Vlčnova. A z písní Atlas Rise se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Těším se moc na náš zítřejší středeční speciál. Závěrem vám ještě předvedu, jak kejchá Lars Ulrich. A mějte se, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic.

0: Kondomová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
4: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce, úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
5: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když jste motorkář a cestovatel a chcete někam vyrazit, tak co uděláte jako první? Samozřejmě koupíte si motorku, pak kvalitní oblečení a obutí, no a pak zajdete do dobrých prodejen tisku, kde sáhnete po časopisu Motoroad, protože tenhle dvouměsíčník je doslova studnicí nápadů, postřehů, typů, ale i rad, kam a jak vyrazit. A co si budeme nalhávat, pro nás, kteří nejsme až tak akčního ducha, je to takové to čtení o krajinách, o kterých si pak s pouzdechem řekneme, tak tam jsem taky nebyl. A budeme se přesvědčovat, že jednou to fakt klapne. Ne. No a když ani to nepomůže, tak můžete vyrazit tento víkend na 21. setkání Motoroad do Horního Bradla. Jestli teď čekáte, že vám budu vysvětlovat, jak se do Horního Bradla dostanete, tak to ne. Říkal jsem přeci, že je to setkání příznivců cestování. Tak to berte jako první výzvu. A na co se na Motoroad setkání těšit? Kromě zkoušek různých motocyklů, bacha, na to je nutná registrace předem. Si užijete cestování, ať již fyzické, anebo prostřednictvím přednášek. Co jsem tak házel okem, tak Martin Pouba vás pozve na Pamír, Honza Dufek vás protáhne nahoru dolů Afrikou, Josef Janoušek alias Pepa v Čudu se s vámi podívá do Mongolska a ještě vás čeká spousta dalších míst. Takže hoďte okem na motoroad.cz, nasosejte info o srazu a kdyby to neklaplo, je tady pořád ta prodejna tisku a prst na mapě.
0: Rock Radio Motokeci.
2: Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíná.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
2: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pane Junec, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
3: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Ale to vám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
3: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký Anděličky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.